0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Playák.
1: Playák.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: It's another singular song killer.

Yeah. Yeah.

насладимся помощью.

0: Popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Summer's Fall.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: I'm sorry.

0: If you don't work, then you don't eat.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

sekundy, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smiš. Úzko se mi imrvere, rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden má terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom na

Ubíja ma to až na dno, opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

0: Rosalía a Rauf Alejandro, to už je minulost, co nás ale čeká teď. V současnosti jsou zprávy a taky 8. hodina, která právě teď odbíjí společně s Anou Belio, která přináší dnešní první zprávy na Rádiu Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Ta už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, zůstane ale pod 400 miliardami. Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 794 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Do pražského klubu Bike Jesus dnes zavítá michiganská kapela Prostitute. S sebou přinese energický postpunk infuzovaný arabskou taneční a elektronickou hudbou.
1: Sport.
2: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winkel 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti obývat na polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Radio Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: No kdo to byl? Cringe Prince, Hudit a kdo je tohle? Tereza s Filipem.
1: Ahoj, to jsme my. Ještě předtím Elefant, taky nás čeká samozřejmě nějaká porce kytar. Úplně nejdřív to budou Fontaines DC, kteří vlastně pár dnů naspět oznámili, nebo respektive Force oznámili, že je přivezou do Prahy.
0: Tak to bude skvělý, ty se těšíš, viď?
1: No velmi, jako na poslední chvíli anoncovaný koncert, protože to bude už někdy buď v polovině nebo v druhé polovině října, tak to je vlastně za rohem, že jo, to se párkrát vyspíme a bude to teda ve Fortuna hale v Praze. Myslím si, že ty lístky budou docela rychle mizet. Oni už totiž snad v tu chvíli budou hrát ty věci z nové desky.
0: Taky u toho prostě můžete už koukat na nějaký sportovní přenosy na stejném místě, takže doufáme, že ta hudba tam dokonce nějak i půjde poslouchat. No a taky teď začalo momentálně tady třeba pršet ve Vinohradech, takže kdybyste kdybyste si mysleli, že říjen prostě je za dlouho, tak už teď je jasný, že není. Fontaines DC a jejich Marianne.

0: Billie Eilish a Lunch, tak v téhle fázi ještě nejsme, zatím teda možná začínáme snídat anebo pomalinku vstávat, no a k tomu si tady čteme naše newsky na webu Rádia Wave, který jsou teda zase plný ekologických katastrof, ale tentokrát s takovým malinko vtipným twistem. Možná se díváte na spoustu záběrů ledovců, které postupně tají a vy si říkáte, tak tyhle už příští generace neuvidí, tak to samozřejmě je na tom ta temná stránka toho příběhu. Ale teď se dozvídáme, že takový tající ledovec může vyjevit i nejrůznější tajemství, jako tentokrát v rakouských Alpách v Tyrolsku se objevil v červenci batoh ve výšce 2955 metrů nad mořem, a to opravdu teda vlivem toho tání. Odtál batoh.
1: Objevil ho tam turista na tajícím ledovci, no a ten batoh patřil dnes už 680-letému horolezci, který tam před více než 60 lety takzvaně prostě horolezil a musel ho tam nechat, protože tam byla taková nějaká průrva, byla tam ledovcová trhlina a ten batoh se mu tam pravděpodobně asi zasekl, tak ho prostě musel opustit. No a teď se znovu shledal nejen s tím batohem po všech těch letech, ale i s předměty, jako je cepín, fotoaparát nebo třeba dýmka zhruba z poloviny 20. století.
0: Tak já myslím, že každý, kdo někde našel na exponovanou cívku negativu třeba ze své takové jako nějaké dětské radosti si potom nechal vyvolat filmy, tak tohle to si myslím, že může ten muž, protože tam budou fotky z roku 1963 a bude tam pravděpodobně o něco větší ledovec na těch fotkách, než je dneska. Pokud vás tohle inspiruje ten příběh, koukněte na náš web do sekce Wave News.

0: Ethel Kane, a teď se podíváme za myšlenkou, že víc hlav víc ví, že být sám nebo sama prostě není příjemné a chceme žít v nějakých jako takových třeba dobrovolně zvolených celcích, ať už rodinných, anebo třeba zvolené rodiny, přátelstvích, spolubydleních a podobně. No a nebo prostě jenom bytová krize přivedla na svět znovu myšlenku spolubytí jako komunitního vlastně projektu. Tomu se bude věnovat Alena Harciníková v aktuálních fasádách dneska po 6. hodině. Budeme zjišťovat, co všechno takové komunitní bydlení obnáší a není toho málo.
1: Je to prý často hodně práce, jo? Schůzky jednou za 14 dní, vaření pro spoustu lidí, supervize s externím odborníkem. O tom všem, co znamená žít v komunitě, si Alena povídala s Anou Remešovou, členkou organizace Sdílené domy, která bydlí v děčínském družstvu Racek.
0: No a v aktuálním dílu se taky dozvíte třeba, proč se všechny komunitní domy jmenují jako ptáci, asi, že vám umožní se hezky rozlétnout. Nebo tak, vidíš? Aha, no prosím, už teď máme dvě možnosti na výběr. Dneska po 18. hodině se tím pádem tak trošku podíváte do Děčína.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Cosplay se bude jmenovat nová deska londýnské kapely Sorry, kterou jsme právě teď slyšeli s jejich ochutnávkovým singlem Tom Will Smack Your Ass. Nikdo moc neví, kdo ten Tom je, ale jezdí v autě, zároveň tě prostě opije, vezme tě domů a pak tě možná teda poplácá po zadku.
1: Je k tomu i videoklip, ve kterém se toho jakoby dozvíte spíš víc o zadku, než o čemkoliv jiném.
0: Je tam ale minimum tváří a maximum zadku.
1: Přesně tak. Takže zároveň zase jakoby neprodávají prostě jakoby nic, co by pak nebylo ve videoklipu, jo, v tom tracku. Takže to docela, jako, řekla bych, že to sedí všechno.
0: Sedí to na zadku, si chtěla říct.
1: Sedí, ne, řekla jsem jenom sedí a právě jsem si říkala, oni to všichni pochopí.
0: Jo, tak to já jsem tady, abych to zkazil. Ty tvoje všechny samozřejmě takový nedořečený, geniální
1: náznaky,
0: vtípky.
1: Ano, náznaky.
0: Ano. Nicméně videoklip si musíte pustit sami, ten vám nezvládneme pustit, ale říkají k tomu autoři, autorky, v tomto klipu neutrpěli zadky žádnou škodu.
1: Takže samozřejmě i ve videoklipu, i v tomhle tracku jde hlavně o souhlas a ten jde úplně především na jakékoliv úrovni.
0: Teď to strašně prší.
1: Teď to strašně prší s tím souhlasím a taky nás čekají Island Men, The Flesh, Blood and Rust.

0: Domov je tam, kde jsme my. My jsme tady i tak takovej domov pro vás možná.
1: Dušky a jeho dušičky prostě.
0: Přesně tak, za chviličku Midnight Swimmers nebo Cadence Weapon, no a pak už třeba nebude pršet, těžko říct, ale budou zprávy.
1: Za 7 minut.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Midnight Swimmers a Hot Tub, horká koupel takhle po ránu, máme 9 hodin a na Radio Wave pokračují další zprávy, opět s Anou Belio.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27. V brněnské galerii G99 se dnes uskuteční rozloučení s výstavou Shadow Frame. Součástí programu bude promítání filmu, artist talk a diskuze s publikem. Výstava bude pak ještě k vidění do neděle 6. září.
1: Sport.
2: Ligové derby pražských S vyhrála Slavia. Na stadionu fotbalistů Sparty zvítězila 3-0 a 3 body tam vybojovala po necelých 6 letech. V dalších utkáních 6. kola nejvyšší soutěže Teplice porazili Jablonec 2-0, plzeňská Viktoria remizovala se Slováckem 1-1 a Liberec zdolal Hradec Králové 2-0.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti obývat na polojasno, jen ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Radio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave. Wave, wave, wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Který teda podle všeho je docela big boy. Filip tady, když jsem se ptala, jak vypadá Gleb, říkal, že je vysoký, tak je to vysoký člověk a že příště potkáte, nebudete možná překvapení. Pokud ho potkáte na koncertě, tak asi jste fanoušci a víte, že třeba taky vydal nové album.
1: Do MHD se vejde minimálně v sedě, jak vidíme, podle album coveru nebo EP coveru, řekněme, je to nahrávka o 7 trecích. Spíš taková jednohubka na svém Instagramu píše: MHD Flashback EP je vonku 15 minut grandiozné muziky pro vaše hlavy, takže...
0: Takže si věří prostě, a je to 15 minut, krátký.
1: Ale grandiozních.
0: Tak prostě lepší 15 minut než nic, že jo, prostě pokud má si člověk jako vybrat. Teď
1: to
0: už
1: určitě,
0: nás čekají...
1: Ještě zmíním, že to má Smack One na hostovačce.
0: No, to je další taková lahůdka ohledně téhle informace. Taky nás čekají Candy Pumps, který taky vypadali docela vysoký, že jo, ty postavy tam na tom pódiu, co se tak pamatuju.
1: Holky jsou vysoký, no, a taky vydali track, který lákal na to jejich, na to, ten jejich mixtape, řekněme, hashtag radio, to už je v tuhletu chvíli venku a my vám pustíme ukázku ve formě singlu Bonbon.
0: S hashtagem.

0: Slow Motion Dancer společně s G.B. Clifford. Potom, co jsme tady řekli, mluvili o ledovci, který vydal po asi 60 letech batoh, tak pokračujeme v takových jako zprávách, které mohou znít velmi rozporuplně a i minimálně třeba vzbuzovat rozporuplné emoce. Na severu i rozhlas teď čteme titulek: v Americe přibývá důchodců, kteří kouří marihuanu, okolí to začíná vadit.
1: Je to docela zajímavá věc, protože to má jako pak různé důsledky, to se budeme rozvídat v souvislosti s tímhletím článkem. Nicméně, proč tu marihuanu užívají, je docela jasné, je to ze zdravotních důvodů na snížení bolestí nebo třeba lepší spánek. Přibývá ale těch, kteří vlastně volají potom, aby se to přestalo dít, protože nechtějí být pasivními kuřáky, viní je z toho, že jsou nedobrovolně nuceni dýchat kouř a jim to zase způsobuje dle jejich slov bolesti hlavy, deprese nebo třeba dýchací potíže. Potom je tady ale nedávný průzkum, který proběhl v New Yorku a ten vlastně má výsledek, že každý desátý senior uvedl, že konopí užívá jen aby zapadl mezi ostatní důchodce.
0: Tady jako peer pressure prostě s věkem neodchází, protože několik nebo řada seniorů si stěžuje právě na tlak toho okolí, protože pokud začnete protestovat třeba v takovém domově důchodců, že vám to vadí, tak jste opravdu snič, takže vy prostě můžete být v domově důchodců, kde jako někdo kouří marihuanu, protože mu to prostě pomáhá na zdravotní důvody a se spánkem. A teď vy prostě, jako by vás to štve, ale bojíte se být prostě práskač.
1: Vyber si stranu prostě. No.
0: Tak si prostě musíte nějak přizpůsobit. Takže já hrozně chci, aby se z tohohle prostředí jako už velmi brzy.
1: Seriál.
0: Ano, ale okamžitě. Okamžitě prostě jako...
1: V hlavní roli Aero Sweatshirt.
0: Myslím si, že jakoby všichni učitelé chemie, který prostě kdy vařili drogy v seriálu, se můžou jít prostě vzít za ruku a normálně se jít koupat, protože tohle je úplně totálně slibný materiál prostě. iRozhlas.cz. All right. Met the man feature.

0: No, my se ještě jednou vrátíme k ledovcům. Tentokrát to už nebude taková zprávička o vydaném batohu, ale o tom, jak se ledovec může hýbat a jak se všechny ledovce jednou mohou zřítit a způsobit nějakou katastrofu. Bavíme se tady na serveru iRozhlas s glaciologem, což je člověk, který se ledovcům věnuje. No a právě o tom, jak vlastně ledovec ovlivnil to, co se aktuálně stalo v Nepálu, a tím mluvíme o ničivé povodni, která právě má už několik stovek obětí, spoustu tisíc lidí se pohřešuje, jak jste slyšeli i ve zprávách. No a způsobil tuhle povodeň právě sesuv ledovce, který se zřítil do řeky v údolí a vyvolal záplavovou vlnu.
1: Je těžké pro nás si představit třeba velikost toho ledovce, který se v Nepálu utrhl. Je to zhruba necelý kilometr čtvereční a tloušťka toho ledovce je trošku spekulativní, stejně jako je spekulativní, jestli součástí té pohromy nebyly i nějaké seismické otřesy. To se dneska ještě neví, jestli to byl třeba ten spouštěcí mechanismus, nebo naopak utržení ledovce a té horní masy vyvolalo nějaký seismický otřes. Každopádně glaciolog, který mluví pro iRozhlas.cz, zároveň mluví o podobnostech s tím, co se stalo v Alpách. Zmiňuje tady příklad ze Švýcarska z minulého roku, který byl podle něj v podstatě úplně stejný.
0: Akorát zároveň taky tady odborník Jan Kavan říká, že vlastně na rozdíl od Nepálu, tak třeba právě v Alpách existuje nějaký systém právě hlášení takových katastrof a vlastně tím pádem byste měli být schopni i předpovědět takové odlomení a sesuv a případně ho sledovat. Takže téma, které je ekologické, velmi složité a taky rozepsané právě na serveru iRozhlas, kdyby vás zajímalo, můžete si přečíst.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: narcisistik a hyperindependence, vaše velká nezávislost může se překlenout až ve schopnost vyrazit sami někam do nějakých úplně radikálních podmínek a za spolehnout se jenom sami na sebe, anebo taky třeba na zkušenosti, které jste načerpali s Pavlem Sladkým v Casablance. Pavel Sladký pro vás letos na léto připravil takovou ještě jako takovou letní variantu, která se jmenuje Expedice. No a vyráží s nejrůznějšími známými osobnostmi na místa, která i třeba vám můžou poskytnout nějaký tip na to, kam se projít, co prozkoumat. Teď si pustíme ukázku právě z nového dílu téhle minisérie Expedice společně s dokumentaristou, ochráncem přírody a taky spoluautorem podcastu Podhoubí na Rádiu Wave Prokopem Pithartem.
1: Ten Pavla provedl obyčejnou jihočeskou krajinou, kterou důvěrně zná, no a tím pádem poslechově provede i vás. Celý díl už teď na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích, tady ta zmíněná ukázka.
2: Přicházíme k rybníku, je tady cedule zákaz vstupu na led, nebezpečí utonutí, ale to teda úplně nehrozí, tady hrozí jiné věci.
3: Ano, tady hrozí, že když strčíte ruku do téhle vody, tak dostanete asi tak nějakou jako vyrážku, bych typoval. A to je bohužel případ teď velké části našich vodních ploch, nejvíc teda vodních přehrad, kam tečou ještě k tomu odpadní vody. Samozřejmě tady lužnice, která proteče Třeboňskem a nabere tu vodu z rybníků, které jsou přerybněný, tak potom ovlivňuje kvalitu vody v Orlíku, ale do toho splachy ze zemědělské půdy. A to ještě tenhle rybník není tak hrozný. Mohly by tady být takový ty zeleně zářící jako synice, ale i tak bys tam prostě nevlez. A je to fakt jako škoda. Tady si můžeme taky sednout, hele.
2: Jo.
3: Bacha, tady je vosí hnízdo, hele.
4: Ale něco ho vybralo, čověče. Už je pryč.
2: Kde? Kam si ukazoval?
4: Tady pod tou lávkou je vosí hnízdo, tady vlastně...
2: Jo.
3: Jsme ještě viděli nedávno vosy, ale teď je to pryč.
2: Když jsme přišli, tak naskákali žabky do vody. Pak naskákal tvůj pejsek. Tak čekám, že nás pokropí za chvilku zezadu, až se oklepe pořádně. Máš nějaký kout Česka, který málo znáš?
3: Jo.
2: Že bys tam vyrazil proto, že to tam moc neznáš?
3: Ale určitě, určitě. Jako třeba takový Slezsko vůbec neznám. Tam jsem snad nikdy nebyl a chtěl bych. Byl jsem jednou v Jeseníkách v zimě, ale moc rád bych tam jel na jaře. Znám hodně Šumavu, ale zase jako takový části, který by furt se mohl jako rozšiřovat ještě to, ty krajiny, který bych chtěl prozkoumat. No. Takže těch míst je spoustu a mám moc rád vlastně českou přírodu. Přijde mi, že si tady s ní můžu vystačit na celý život. Samozřejmě tu a tam klidně i někam odjedu, ale už třeba nejezdím tak daleko, už mě to tolik neláká, už jsem se docela vyřádil. A přijde mi, že česká krajina je skvělá a hlavně mi na ní záleží.
2: Kde ses nejvíc vyřádil, jak jsi to říkal? Ty jsi byl někde v oceánu, v Tichomoří, jsou ostroví Tonga?
3: Ano, ano.
2: Tak o tom třeba nevím vůbec nic.
3: Já jsem žil po střední škole nějakou dobu v Irsku a tam jsem byl u kamarádů, vlastně Jirka Karbus a Káťa Hamšíková jsou takový freediveři a potápí se a Jiří fotí a točí a v té době, když jsem tam žil, já jsem tam měl prostě na zkušenou, měl jsem tam nádobí a byl jsem na place, dokonce jsem v zimě jako byl i oper, staral jsem se o děti, ale Jirka vlastně točil v té době nějaký podvodní záběry pro BBC, tak jsem u toho byl, tam vlastně se začaly rodit ty myšlenky na to, že bych z toho focení jednou rád docela přešel na točení. A potom on jednu chvíli řekl, hele, jedeme na Tongu, chceme to prostě už asi 10 let, pojď s náma, já budu prostě fotit a ty budeš točit, protože já z toho potřebuji i nějaký video. Takže jsem hodně jako se učil freediving, třeba ta Káťa učí vlastně freediving, ale pak jsme tam odjeli do té Polynésie a vlastně to točení pro mě bylo úplně nový, jako skočil jsem do vody s kamerou, kterou jsem viděl, jak se jako zapne, ale to je asi tak všechno. A do toho tam ty keporkaci, protože jsme opravdu jeli tam kvůli keporkakům, který tam rodí mláďata a pářej se tam, takže tam jsme intenzivně se každý den potápili s keporkakama a bylo to úplně neuvěřitelný. Bylo zajímavé, že já jsem v tom Irsku žil dlouho v takým přesvědčením, že už se do Čech vlastně nevrátím, že jsem naštvaný. Vlastně teď jsem taky naštvaný, ale vím, že s tím něco snad jako dokážu a chci dělat. Ale předtím jsem si řekl prostě kašlu tady na tuhle postsocialistickou zemi. Rodiče mě štvali a byl jsem fakt takový jako revoltě vůči všemu. No ale jakmile jsem se dostal takhle úplně daleko, strašně daleko, no, vím, že prostě se mi tam nějak začalo jako pomalu jako stejskat.
5: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Taky očekáváme další zprávy, které přijdou už za 7 minut v 10 hodin.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Boslop a jeho Portal Serenade nás tady dostala portálem blíž k 10. hodině. Teď nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Anabelio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Zajímavé kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Spojené státy a Írán na sebe v noci znovu útočili. Po týdnech klidu Washington nejdřív zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Podle íránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán pak v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie.
1: Sport.
2: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká osmifinálový zápas. V 19 hodin vyzvou v pavilonu P na výstavišti Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd, Isabel Haak, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Blady a Blondie. Já vím, že tam, kde možná vy teď sedíte nebo stojíte nebo cokoliv jiného děláte, možná nepršelo a možná si tím pádem nemusíte ve strachu říkat, o co si naplánuju, aby to neobsahovalo nějaké aktivity v exteriéru, ale kdybyste si přáli nějakou takovou kratochvíli, která vás může uspokojit, i když třeba sedíte doma a za okny to není hezký, tak tady pro vás vždycky je audiokniha.
1: Krásná kratochvíle může být třeba i tanec v dešti. Nevím, jaký bylo počasí, když nacvičovali tanec mezi sebou Willem a Flora, což jsou hlavní dvě postavy, hlavní dva mladí lidé v audioknize Hody Gabriely Brázdové, která je k dispozici na našem webu. Byly to protančené dny a právě o nich je tento příběh. Na malé moravské vesnici se právě slaví Hody, no a v čase starobylých tradic hudby a vína tam máme jeden milostný příběh.
0: Tenhle ten milostný příběh tam sice máme, ale už jenom 21 dní ho pro vás máme na našem webu k poslechu, takže kdybyste chtěli, máte na to ještě v podstatě 3 týdny, těch dílů tady je 5, každý má nějakou půl hodinku, takže se to zvládnout dá úplně v pohodě, klidně i naraz. No a Gabriela Brázdová a její Hody tím pádem na vás čekají ještě 3 týdny u nás na webu.

0: Turnstile a Blackout, no a teď už nás čeká další připomínka novinkové akvizice, respektive nového pořadu, který jsme pro vás připravili. Od čtvrtka už na rádiu Wave probíhá pětidílná série Nájemníci z řady Normy a její autorkou je Barbora Venclová. Nové epizody vychází online ve čtvrtek a v úterý ve vysílání půjdou celé ven ve středu v 8 hodin v sérii Nájemníci. Budeme se bavit o tom, kde generace Z složí hlavu a budeme u toho sledovat Veroniku a Tobiáše, kterým je 23 a chtějí si najít první společné bydlení.
1: No a to hledají v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Tahle pětidílná dokumentární série skrze jejich příběh ukazuje, jakým problémům musí čelit dnešní dvacátníci, když se chtějí osamostatnit.
0: Teď si pustíme krátkou upoutávku a vy se můžete těšit na nové díly, které nám tady budou přibývat na webu a potom taky ve vysílání.
2: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
3: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš a je mi 23.
2: Mně taky 23 let.
3: Hledáme naše první společné bydlení.
2: Prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se bylo normálně žít jako normální lidi.
3: Důstojný.
2: To je možná to slovo, no.
4: To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti.
2: 12 metrů.
3: A je to 15 až 16 tisíc, no.
2: Podle mě jako myslí i energie.
3: Jo, okay.
2: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno.
3: Mm.
2: No, tak asi jedem dál.
3: Ostrý.
4: Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejistém. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moct někdy vůbec pořídit vlastnický bydlení.
3: Někde řekne, že jsi jako mladý pár, jsi student, kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
5: Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází k řadě kompromisů.
2: Třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint.
5: Jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byly i třeba poměrně vysokopříjmoví.
6: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
2: Už máme klíče.
6: Kde složí hlavu generace Z.
2: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na tu, na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
6: Poslouchej ve vysílání a na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Immortal a Silver Plated. My jsme připomínali končící knihu Hody, audioknihu, ale většinou, když něco končí, tak minimálně tady u nás něco dobrého začíná a právě o tom bude řeč teď. Další audioknihu, kterou jsme si nasadili a bude na vás čekat 56 dní, což mám optikou malého dítěte, může připadat jako nekonečno, má na svědomí Oliver Lovrenský, který je velmi známým díky právě téhle své prvotině s názvem Když nám bylo míň a jedná se o norský bestseller o životě mladých lidí, hlavně kluků, tak nějak jako v takovej street life je tam. A dokonce sám Oliver Lovrenský ví, o čem píše, protože popisuje svůj vlastní street life, což z toho dělá docela takovou jako křupavou autentickou výpověď.
1: Lovrenský je norský spisovatel, který má ale chorvatské kořeny a když vydal ten román Když nám bylo míň, tak se v roce 2023 objevil na většině norských seznamů těch nejlepších knih. A vy teď máte tu možnost, buď pokud jste román četli, anebo třeba pokud o něm slyšíte poprvé, si ho vychutnat v té zvukové podobě. To původní dílo bylo zkráceno, jak jste u audioknih Radio Wave zvyklí, a je to skondenzované do takových krásných 6 dílů, z nichž žádný nečítá přes 30 minut stopáže. Máte na to 56 dní, to je myslím docela luxusní nabídka.
0: Taky je to mnohem dostupnější, než se třeba na stejné dílo podívat v divadle. Meet Factory uvádí tenhle titul, ale už třeba teď ten zářijový termín je bohužel vyprodaný, takže kdybyste pak třeba chtěli vidět ještě po tom, co si tu knihu poslechnete, jak to vypadá s herci a s herečkou, tak můžete sledovat právě Meet Factory a počkat si na nějaké říjnové a třeba listopadové reprízy. A hlavně spíš jako je nepromarnit, protože by se vám mohlo stát, že se znovu vyprodají. Takže Oliver Lovrenský na našem webu ještě 56 dní.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Brankos Bridge a Wallflower, už jsme nabízeli audioknihy a taky třeba tip na výlet. No a kdybyste chtěli při pondělku vyrazit i do galerie, tak to celkem nezvyklé je taky varianta. Pozveme vás do kroměřížské galerie s krásným názvem Pekelné sáně. Tam mají otevřeno už od teď, teda vlastně od 9. hodiny, ale do 13.30. Takže jestli máte chuť na nějaký dopolední program ideálně, tak můžete shlídnout výstavu Evy Macekové s názvem Green Screen. Eva je absolventka odboru textilního návrhářství, ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM. No a k tomu vás tam čekají ještě další 3 výstavy, takže si myslím, že pokud už teď ideálně jste v Kroměříži, tak můžete vyrazit a při pondělku celkem netradičně zavítat právě do galerie Pekelné sáně.
1: No a vystavuje se také v Brně, ale už ne na dlouho, protože dneska v 19 hodin tam proběhne rozloučení s výstavou Shadow Frame, konkrétně v galerii G99, a součástí programu bude dneska i premiéra filmové eseje Anny Hawkins Observations 2, takže artist talk, do toho filmová esej a ještě s Tomášem Zatem závěrečná diskuze s publikem. Výstava bude pak ještě do vidění teda do neděle 6. září, ale to oficiální rozloučení proběhne právě dnes večer.
0: Právě zítra, protože bude úterý 1. září.
1: No, máš pravdu.
0: Nic se neděje, každopádně úterý je přednáškou diskuze v brněnské galerii G99 Shadow Frame a dneska teda určitě můžete do galerie Kroměříž do 13.30.

0: Jedeme non-stop, to platí pro Terezu i mě. Tenhle týden se nás totiž nezbavíte, budeme tady každé ráno od pondělí do pátku. A vlastně docela podobně to mívá i Martina Foldinová, která už je tu s námi. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Taky častokrát jedu non-stop. No.
0: Zítra budeš, dnes seš. Všichni se na to těšíme. Zítra nabídneš i rozhovor například.
1: Je to tak, říkáš to naprosto správně. Zítra to bude natolik non-stop, že to bude i s živým rozhovorem ve studiu Rádia Wave. Dorazí za mnou Barbora Venclová, což je aktuálně studující, dokončující studium na katedře dokumentární tvorby na FAMU a připravila pro nás z Brusu novou sérii, která se jmenuje Nájemníci. První epizodu můžeme poslouchat už teď takzvaně všude, buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. No a Nájemníci, tak to je vlastně série, dokumentární série, pětidílná série, která sleduje dva mladé lidi, je to mladý pár Tobiáš a Veronika, je jim 23 let, no a snaží se v rámci kontextu hlavního města Prahy sehnat svoje první bydlení. Takže my se podíváme vlastně na to, jakým způsobem vlastně probíhá vůbec ten proces toho hledání. Dostaneme i nějaký odborný kontext, co se týče té aktuální bytové krize, jaké jsou potřeba finance, jaké jsou vlastně třeba očekávání versus ta konkrétní realita. Spousta témat a všechny je rozebereme zítra v rozhovoru ve vysílání Rádia Wave s Barborou Venclovou.
0: No už podle audio ukázky to znělo, že to může být velmi náročný při aktuální bytové krizi, takže

0: Trinity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažijí festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Energický kousek Taranky, tohle je hudební producent Skrillex, který i po dlouhé dekádě na hudební scéně stále ukazuje, že má co nabídnout. Vy jste slyšeli jednu z aktuálních ukázek jeho letošní tvorby, tedy skladbu Taranky, jak už jsem dnes jednou zmiňovala. No a taky ještě jednou ahoj, krásné příjemné dopoledne, je pondělí, poslední pondělí a poslední den srpna, co se týče letošního roku 2026, 31. srpna, pondělí a 11 hodin 7 minut k tomu. Ze studia vás zdraví, vítá, mává Martina Foldinová. Doufám, že máte hezký, příjemný start nového pracovního týdne a že ho prožijeme v následujících 4 hodinkách společně. Společně třeba už za chviličku obrátíme pozornost zpět do letních měsíců, do toho srpnového měsíce, koukneme na letní filmovou školu, protože právě tam jsme se s Radiem Wave vypravili a vypravil se tam třeba i náš podcast Hotspot, ze kterého uslyšíte ukázku právě v kontextu letní filmové školy, ale nebude to jediný redakční obsah, který nabídnu v následujících 4 hodinkách. Na řadu přijde třeba taky náš Impact, podcast Houpačky, ve kterém se věnujeme rodičovství a dětem, nebo třeba podcast o spiritualitě Hergot, ten taky přijde na řadu v následujících hodinkách. Takže tematicky, žánrově zase velmi rozkročeno. Já doufám, že si to společně užijeme. No a teď už si dozajista společně užijeme novinku od formace The Avalanches. Tady ukázka jejich nové tvorby.

0: Máte někdy pocit, že jste se na místo, kde právě jste, dostali jenom náhodou? A že třeba dřív nebo později někdo tak nějak zjistí, že tam vlastně nepatříte? Kolegyně moderátorky Sara Chabulka, Sima Bára Součková natočili svůj první díl podcastu Hotspot s živým publikem. S režisérem Šimonem Holím si na letní filmové škole povídali právě o impostor syndromu. Před námi je teď krátká ukázka, ale celou epizodu najdete jako vždy u nás na webu wave.cz anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Zároveň pojďme si říct, že spousta lidí takhle pokročilou sebereflexi nemá a třeba by potenciálně na tuhle pozici kejvli, i přesto, že by na to nebyli dostatečně zkušení, kde vlastně hledat tu hranici mezi tím, kdy teda ti ten blok nastavuje tvoje hlava a kdy je to opravdu blok, který je postavený na nedostatku tvých zkušeností.
2: No to je otázka, kterou já si pokládám sám sobě. Já vlastně na ní nemám odpověď. Já vlastně tohleto řeším furt dnes a denně a o tom ve výsledku je celý ten film Čeka. O tom přímo je ten film, protože vlastně ty předchozí tři filmy, co jsem dělal, Zrcadla ve tmě a pak přišla láska Hello Welcome, tak všechny tři byly koncipovány ve výsledku jako taková trilogie o lidech, kteří jsou na prahu změny. A vlastně my sledujeme tak trošku jako antievropsky dramaticky jenom ten první akt, kdybych to tak měl strukturálně pojmenovat nějak, kdy my sledujeme, co vede k té změně, ale nesledujeme tu změnu, protože mi přišlo, že vlastně sám přesně nevím, jak se dokopat k té změně a nějak mi fascinovalo tohleto jako tohleto, tady ten moment a zajímala mi ta věc, jako kde je tolik tlaku, že už k té změně dojde. A u tohohle filmu, u Čeka jsme věděli, že už ke změně dochází a že ten film je celý o tom, že ta postava projde změnou a zase je tam jenom trošku delší fáze toho tlaku, protože to je furt můj film, ale už je tam ta změna. A je to věc, kterou právě často jsme řešili jako s mámou, kterou je to inspirovaný, že i máma má prostě problémy jako měnit svůj život a furt doufá na to, že někdo ho změní za ní a on často ho někdo změní za ní, ale pak musí být hrozně dlouho v něčem, v čem jí třeba není pohodlně. A nebo má, protože má prostě ten strach z toho, že kdyby něco změnila, tak se třeba jenom potvrdí, že na to nemá, nebo že, a teďka to nemluvím nutně jenom o mámě, ale hlavně i o té postavě, že ta postava tý Zdeny má ten strach toho, že kdyby se vymezila, tak vlastně z ničeho nic ztratí podporu vesnice, nebo něco takového se tam může stát. A on to ve výsledku je ten impostor syndrom. Vlastně ten film fakt jako za mě byl vždycky o tom, že to, jak si jako vesnice, jako společnost tvoříme nějaký společenský tlaky na sebe, tak v nás to ale vybuzuje přesně ty impostor syndromy a ty strachy z toho, aby jsme žili to, co chceme my, protože ve chvíli, kdy si jako ta knížka, kterou čtu, ten Rewire, tak tam je hrozně zajímavá pasáž o tom, proč je náš mozek nastavený geneticky k tomu biasu, k negativitě. Že my hledáme, my prostě jsme zvyklí na mamuty a na dinosaury a věci a prostě my hledáme hrozby. A nehledáme pozitiva, protože to není jako pro evoluci nějak důležitý ty pozitiva. My prostě potřebujeme vědět, jestli nás někdo zabije nebo ne.
1: No jasně, a hlavně nerozeznáme mamuta od, nevím, deadlineu, že jo?
2: Přesně tak, a je to prostě hrozba. A v tu chvíli my jako společnost povědomě máme nějaký jakoby větší sílu a chuť hledat negativní věci. A vyžíváme se v nich, to je to, co nás jako posiluje. A pokud jako společnost tohleto ale děláme jako vo všem, tak si na sebe ale vytváříme opravdu blbý tlak, protože jsme negativní a priori a ten impostor syndrom s tomu strašně nahrává a jenom zesiluje, je to fakt takovej zesilovač té emoce, no.

Klára Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na Radio Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 7 let jsme čekali na další dlouhohrající desku americké violončelistky, zpěvačky, producentky Kelsey Lou, původem ze Severní Karolíny. Taky jsme se v letošním roce dočkali a vy jste z něj teď na vlnách Rádia Wave slyšeli ukázku. Už v minulosti jsme přinášeli v kontextu s novou deskou Kelsey Lou pozitivní zprávu, a to sice, že vystoupí v rámci aktuálního turné taky v Praze, v pražském podniku Meat Factory, což už bohužel v tuto chvíli není platná informace, protože její koncert, který byl naplánován na středu 18. listopadu, byl zrušen. Bohužel neznám vícero detailů, proč se to stalo, ale bohužel v rámci So Help Me God Tour si na koncert v České republice na Kelsey Lou, tuhle americkou hudebnici, zajít nemůžete. Ale když mám tak třeba otevřený program Meat Factory, tak vidím, že si to můžete vynahradit spoustou různého programu, třeba teď v září, protože 2. září si můžete zajít na projekci legendárního snímku Lost Highway. Vidím taky, že Meat Factory teď nabízí v rámci divadelního světa z Brusu nové divadelní představení s názvem Infračervené od Esther Ball, tedy ta premiéra už teď aktuálně ve středu 9.9. vyprodána, ale viděla jsem, že reprise bude podle mě i docela požehnaně, takže pokud vás třeba zajímá divadelní svět, tak Meat Factory nabízí teď v rámci září i premiéru nového představení Infračervené. Můžete si zajít na celou řadu koncertů, třeba si to tím vynahradíte. Vidím, že ve čtvrtek 10. září večer v Meat Factory zahrají Neue Welt, Svaz a Amplion, takže co se týče kytarové scény a domácích luhu hájů, bude z čeho vybírat. Stejně jako můžu zmínit pátek 11. září večer, protože to v Meat Factory pokřtí domácí kapela Brankos Bridge svoje z Brusu nové EPčko. No a na pomoc si opět pozvali takzvaně bratry v triku, a to sice domácí kytarovku Island Mint. Já myslím, že když otevřete program Meat Factory, doufám, že vám tu Kelsey Lou vynahradí celou paletou i zahraničních jmen. Běžte se kouknout na jejich web.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Když se známých osobností ptají ti
2: zcela upřímně odpovědi.
3: Dobře.
4: Kdy jste se naposled spletl cukr a sůl?
5: Nikdy.
1: Kteří svět vnímají trochu jinak.
6: Jaký citrus je váš oblíbený?
2: Pomelo.
6: Můj taky.
2: Jo, no.
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Antonia XM a DJ Gap na společném tracku na vlnách Rádia Wave. Teď už ale prostor pro kulturu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát bude řeč o kultuře divadelní, protože každý rok na začátku divadelní sezóny se pražský ostrov Štvanice promění v jeviště pod otevřeným nebem. Představte si 12 večerů, jeden příběh, no a potom už žádné opakování. Plenérová událost s názvem Antická Štvanice přivádí antické drama zpátky tam, kde patří, tedy do krajiny a do noci. No a letos se můžete těšit na současnou adaptaci tragédie o síle a taky velikosti oběti, ale také o její pošetilosti. Král Admetos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka. No a jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. No a právě o té je letošní Antická Štvanice 2026. Tentokrát tedy startují prvním představením v úterý 1. září. Hraje se každý den až do úterý 8. září a pak ještě 11., 13., 14. a 16. září. Tentokrát tedy dramatik Matěj Samec dohromady se skladatelem Matoušem Hejlem koncipují tu novou adaptaci pozapomenuté antické tragédie jako melodram. Je to plenérová událost, která vzniká v koprodukci souboru Tygr v tísni a taky divadla Vila Štvanice. Já jsem v minulosti sama Antickou Štvanici navštívila, rozhodně můžu doporučit. A co jsem se koukala, tak lístky jsou stále k dispozici. Antická Štvanice opět na ostrově Štvanice startuje se už v úterý 1. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Rádio Wave. Rádio Wave.

0: ukázka z 8. studiovky Cracker Island od legendárních Gorillaz. Teď na vlnách Rádia Wave tohle je skladba New Gold, kde po jejich boku zní taky formace Tame Impala nebo Booty Brown. Připomínám, Gorillaz jste letos měli možnost slyšet v našem okolí vlastně hned dvakrát v rámci letních festivalů, a to buď na Rock for People, anebo na sousedním Slovensku v rámci trenčínského hudebního festivalu Pohoda. Pokud jste byli, tak pevně doufám, že jste si užili jejich vystoupení. My jsme si je teď užívali v posledních minutkách před pondělním pravým polednem, 3 minutky do 12. hodiny. No a před námi v playlistu už pouze a jen Yumizuma s trackem Drag. Užijte si je.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

australský hudebník Genesis Owusu, nebo teď hudba žánrově přiléhající k ostrovní scéně Georgia Smith s trackem What's Done Is Done. To vše byl hudební start v pondělí dnes po 12. hodině. Další hodinky vysílání u nás na Waveu. 12 hodin a 7 minut k tomu. Ze studia vás stále zdraví Martina Foldinová, tak pokud se chystáte třeba právě teď k dnešnímu obědu, když máme po té 12. hodině, tak vám přeju dobrou chuť. No a já vám slíbím, že dnes po 12. nabídnu ukázku dalšího redakčního obsahu. Tentokrát se společně koukneme na aktuální epizodu našeho Impactu, ve kterém se tentokrát věnujeme koncertům, festivalům a konkrétně také produkční Andreje Bláhové, která byla hostkou aktuální epizody našeho Impactu. Připomínám, že Impact můžete sledovat už teď třeba taky na YouTube Rádia Wave, protože to je jeden z těch formátů, který vám pravidelně nabízíme ve videopodobě, takže pokud se třeba chcete kouknout už teď s předstihem, můžete na YouTube Rádia Wave. No a my už míříme za další muzikou u nás v playlistu. A$AP Rocky už za chviličku, taky výtečná Amarej. No a teď už mladý domácí talentovaný hudebník Šimon Havelka, který si pro nás nachystal dlouhohrající debutovou desku. No a já vám pustím skladbu Come and See. Užijte si ho.

0: New Boss ve světě hudebních akcí, tak to je produkční Andrea Bláhová. Přinejmenším tedy podle seznamu mezinárodního časopisu IQ Magazine, který vybírá nejtalentovanější mladé osobnosti koncertního a festivalového průmyslu. Bláhová ale navzdory tomu mluví o finanční nejistotě. V tom seznamu jsem jediná, co má dvě práce. To velmi dobře ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou. To říká doslova konkrétně v rámci rozhovoru u nás v aktuálním Impactu. Jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa a jak se dnes daří českým a slovenským festivalům? To si můžete poslechnout v nejnovějším Impactu na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Před námi je teď ale krátká společná ukázka.
1: Co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
2: Myslím si, že sú to viaceré veci. To je poprvé to, čo sme si hovorili so zvyšovaním nákladov úplne všade. Vlastne aj tie mená stoja zásadne viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. To je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa, ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá a takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
1: A máme ich moc? Tých festivalov?
2: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov.
3: Impact. O událostech, ktoré majú dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pondělních 12 hodin 29 minut k tomu konkrétně a přesně v tento okamžik a k mé velké radosti už teď alespoň na jeden vstup ve studiu Radia Wave nejsem sama, se mnou má drahá kolegyně, naše zprávařka Anna Belio. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My spolu koukneme na web do naší sekce Wave News, kde tentokrát míříme do americké Georgie, protože právě tamní učitelka zřídila pro své studenty takzvaný prdící kroužek. Ačkoliv teda koutek
1: může
0: speciální.
1: Může být kroužek, může být koutek,
0: tak má to být speciální koutek a ačkoliv se to leckomu může zdát třeba možná nehygienické nebo možná malinko nechutné, tak ta zóna má své tělesné i duševní opodstatnění. Ani ty už víš víc, tak co přesně si vlastně vůbec představit pod tím termínem prdící koutek?
1: Ono se to může zdát vtipné, ale ve skutečnosti jde o místo v rohu učebny, které pedagožka označila neonově žlutou dopravní značkou oblast s nárazovým větrem. A taky vlastně v angličtině lze říct, že jde o takzvanou guest station, kde si studenti vlastně odčerpají to, co potřebují.
0: Moc hezké. Proč ho učitelka ve své třídě vůbec zřídila?
1: No, protože pro studenty jde o úlevu nejen fyzickou, ale dát průchod vlastně své plynatosti jim umožní se jednak lépe soustředit na výuku, nevyrušovat a zároveň vlastně nepotlačovat tlaky v břiše do fáze, kdy je začne bolet a tím spíš se vlastně už hůře soustředí na výuku, na probírání nové látky. Takže žáci se vlastně ve finále pak taky nestydí a jde pro ně o vlastně přirozenou úlevu, kterou ale doprovází omluvou, protože přeci jen pořád ten úkon provádí na veřejnosti.
0: No tak zní to, že studenti na to asi reagují docela pozitivně.
1: Studenti si zvykli a už to právě berou jako přirozenou věc a už to není vlastně takové to třídní společenské stigma, za které by se druzí žáci někomu měli smát.
0: Pevně věřím, že to zní jako vděčné téma na sociální sítě, mám pravdu?
1: Toto video, které učitelka z Georgie zveřejnila, tak nabralo na TikToku více než 4 milionů zhlédnutí a vlastně ty názory se různí, tak jako už u všech témat. Je to také polarizující téma. Na jednu stranu někteří lidé říkají, že to je úžasné, že to je normalizace tělesných funkcí a tím vlastně jim to nedovolí, aby se staly zdrojem zesměšňování vlastně tady ty přirozené fyziologické procesy. Ale naopak někteří říkají, že by je v podstatě hanba fackovala, kdyby si dovolili ve třídě něco takového vlastně nahlas učinit, protože by to automaticky prostě vzbudilo zesměšňování nebo smích ze strany nějakých třeba více těch vtipných spolužáků.
0: Já se přiznám, že pro mě osobně to zní strašně super. Vlastně by mi to přišlo jako super oddělení nějakého tabu, které častokrát právě s tímhle tématem je propojeno. Tak kvitovala bys to taky ve svojí třídě?
1: Já musím říct, že když jsem se podívala na to, jak ten koutek vypadá, tak zaprvé je to dělané vtipnou formou, což si myslím, že odbourává vlastně takový ten stres, ten strach, tu nejistotu, co to může způsobit. Vlastně pro ty děti je to najednou vlastně přirozená součást v úzovkách té výuky. Zároveň vlastně ta učitelka tam přizpůsobila ten koutek i že tam jako nechává osvěžovače, aby vlastně jakoby ten biznis byl vyřešen, vyčištěn a zase se může dítě zpátky vrátit do lavice. A jakoby nic, takže ono je to opravdu jako takové přirozené v tom, že to dítě nevyrušuje to výuku, neptá se učitelky, vlastně ta látka vysvětlování té látky pořád probíhá přirozeně a kontinuálně a dítě prostě jakmile má potřebu, odejde si do koutku, vyřeší si tam svůj biznis, osvěží to tam, vrátí se a vlastně se může soustředit dál a nemusí vlastně řešit potom nějaké bolesti případné.
0: I takové zprávy můžete najít právě dnes na webu Radia Wave v naší sekci Wave News. Tohle byla Anička Belio se mnou ve studiu. Moc ti děkuju. Ahoj.
1: Tak a tím moc děkuju, mě se krásně.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Chris Lake a NPC Drug from God. Skladba v jejich podání teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi už teď další kulturní tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No, mohlo by se zdát, že letním kinům už odzvonilo, ale není to úplně pravdou, protože pokud se vypravíte zítra 1.9., tedy v úterý, do pražské Pragovka Gallery, tak si můžete od 8. večerní zajít na projekci hned dvou zajímavých snímků. Tím prvním je film Bugonia od řeckého režiséra Jorgose Lantimose. Vřele doporučuju, pokud jste náhodou tenhle film ještě neviděli. Jsou to vlastně dva konspirátoři, kteří unesou ředitelku farmaceutické firmy, a to v přesvědčení, že je to mimozemšťanka, jejímž cílem je zničit naši planetu. Emma Stone, výtečná v hlavní roli v tomhle snímku řeckého režiséra Lantimose, takže Bugonia k vidění od 8. večerní v pražské Pragovka Gallery už zítra večer. No a zmiňovala jsem, že to nebude jediný snímek, který můžete vidět. Těšit se můžete taky na film Děloha Plus od Mariany Petřákové, který si pokládá důležité otázky. Třeba to, proč si nevyprávíme příběhy o bolesti, které jsou příliš intimní, možná chaotické, nebo možná příliš ženské. Děloha Plus je kolektivním svědectvím o životě s endometriózou a taky chronickou bolestí, která se nevejde do reprodukční rétoriky ani patriarchálních představ o těle. Bugonia a Děloha Plus, dva filmy, které můžete vidět zítra v rámci letního kina 1. září, úterý a Pragovka Gallery.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Zlínský hudebník Čaba Laciga, Long Bitter Faces, skladba v jeho podání teď v pondělním odpolední na rádiu Wave, pár minutek před dnešní 13. hodinou odpolední, do té doby v playlistu třeba ještě Goat Girl nebo výtečná zastávka ve Skandinávii s hudebnicí Sigrid a její skladbou Mirror. A zároveň to tedy budou skladby, které velmi ze srdce věnují všem Pavlínám, které pokud teď posloucháte, tak vám přeju všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Máte dneska svátek, doufám, že se ho užíváte, že budete mít třeba i nějaký ten příjemný kulturní program před sebou. No a jak už jsem zmiňovala, následující skladby v playlistu, tak ty jsou právě pro vás.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

emocionální i energický. Takový byl start a další hodinky vysílání u nás na Wave, za námi Childish Gambino a nebo teď Pišta Kralovič, a.k.a. Fulcrum, slovenský hudební producent a ukázka z jeho loňské dlouhohrající debutové desky Your Girl. To byla skladba v jeho podání teď v pondělním odpolední na Wave. 13 hodin, 6 minut k tomu, pokud jste nás naladili až teď, tak vězte, že ladíte odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem a to až do dnešní 15. hodiny odpolední. Co nás čeká dnes po té 13. ovšem, tak třeba už za chviličku vám pustím ukázku z aktuální epizody našich Houpaček, kde se tentokrát věnujeme dětským nohám. Ano, slyšíte správně. Dozvíte se třeba to, jak miminkům stříhat správně nehty, jak mají vypadat vlastně vůbec jejich první krůčky a kdyby je asi tak třeba dítě mělo zvládnout. Samé důležité otázky, odpovědi na ně můžete dostat v aktuální epizodě našich Houpaček o dětských nožičkách a ukázku uslyšíte už za malý okamžik. Do té doby v playlistu hned několik zastávek Don Toliver, domácí mat 213 se skladbou Poslední hezký léto. No a teď už novinka v podání skladbě Marien, což je aktuální ukázka z nové připravované dlouhohrající desky od irské kytarovky Fontaines DC. Už v polovině příštího měsíce bychom se měli dočkat nové desky, respektive myslím tím polovinu října, ačkoliv tady máme ještě poslední srpnový den, tak v polovině října se dočkáme nové dlouhohrající desky kapely Fontaines DC. No a pak 30.10. taky koncert, co se týče pražského kontextu v rámci aktuální tour, takže zapisujte do svých deníčků, diářků Fortuna Arena místo, kam se můžete vypravit právě na Fontaines DC. My se teď ale vypravíme vstříc playlistu a ukázce z jejich připravované desky. Tady skladba Marianne.

0: Don't Oliver se skladbou Body, no a tak nějak vlastně skoro tematicky u těla budeme zůstávat. Pouštíme si ukázku z aktuálních houpaček, které se tentokrát věnují dětským nohám. Jak vlastně miminkům stříhat nehty? Jak mají vypadat první krůčky, kdyby je asi dítě mělo zvládnout? A co všechno je vlastně vůbec dobré o dětských nožkách vědět? Spousta velkých otázek, na které odpovědi dostanete, když si poslechnete aktuální houpačky. My jsme se ptali fyzioterapeutky a pediatričky Edity Proškové. No a před námi je teď krátká ukázka.
1: Tabulkově je chůze prostě pro nás, pro fyzioterapeuty, mezi 10. až 18. měsícem věku. Je to plus minus autobus. Každý dítě je jiný, každý dítě má jiný tempo. Pokud budu mít dítě, který mělo opravdu kvalitní psychomotorický vývoj, tak většinou ta chůze vypadá tak, že to dítě se prostě jednoho dne postaví a jde. Pak jsou děti, které měly kvalitní psychomotorický vývoj.
2: A nejdou.
1: A prostě nejdou. Jo, prostě opravdu některé děti potřebují ten čas a bývá to spíš strach a bázlivost.
2: Že to promýšlej trošku.
1: Že to trošku promýšlí, přesně tak, než se pustí do toho prostoru. Spoustě dětí pomůže to, že jim dáte do ruky vařečku a oni půjdou s tou vařečkou, protože mají takový jako ukotvující bod, řekněme. Jo, nebo půjdou podél zdi, budou se přidržovat vlastně ty zdi. Ale už jdou vlastně sami do toho prostě.
2: Vařečkou, jo, říkáte.
1: Ano, my jsme dávali vařečku, bylo to super.
2: A čím to je, že jako má pocit, že...
1: Má pocit větší stability.
2: To je ale pěkný podvod.
1: Je to podvod, hroznej.
2: Aha, no tak to jsem nevěděla.
1: Jo, ale jako hele, fakt neznám dítě, který by se samo, pokud je zdravý, jako zdravý, tak nerozchodilo. Všechny děti se jednou rozchodí, jako... Pokud tam není nějaký neurologický problém nebo nějaký postižení, tak ta chůze dřív nebo později prostě přijde. Mm-hmm. Jo, vzhledem k tomu, jaký máme všichni teďka domovy, kde je plno plovoucích podlách, které kloužou a ty děti jsou na nich nejistý, tak se nedivím, že to těm dětem vlastně všechno trvá potom.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Winston Surfshirt, Genesis Ovusu, There's Only One, jejich společná skladba doznívající v pondělním odpoledni na Radio Wave. No a pevně věřím tomu, že pondělí nemusí být úplně jednoduchým to dnem po tom krásně stráveném, třeba zejména volném víkendu, který má jeden za sebou. No a možná pro určité uvolnění nebo nějaký příjemný večerní program po tom těžkém pracovním prvním dni nového pracovního týdne může posloužit třeba k dobré náladě taky živý koncert a právě proto je tady naše stage a to každé pondělí od 9. hodiny večerní. No a právě dneska si na stage poslechneme koncert mé velké oblíbenkyně, písničkářky Courtney Barnett a to z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Pokud vůbec netušíte, tak Courtney Barnett je australská zpěvačka, která ve své tvorbě propojuje alternativní rock a v skutku osobité písničkářství s docela důvtipnými texty. Do povědomí širší veřejnosti prorazila už se svým debutovým albem z roku 2015, které sklidilo široký kritický ohlas a vyneslo jí hned 4 ocenění ARIA Music Awards a dokonce taky nominaci na Grammy nebo Brit Awards, takže ten ohlas byl skutečně obrovský hned s tou první debutovou deskou. No a její aktuální 5. nejnovější album Creature of Habit vyšlo letos v březnu, no a právě i z něj uslyšíte ukázky v rámci aktuálního koncertu BBC Radio 6 Music Festival Courtney Barnett. No a naše stage právě dnes v 9 hodin večer.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

0: Indigo de Souza v playlistu Radio Wave říkala Come to God, no a já vám teď říkám Come to Jeseník.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Je tady další Kulturistán a když říkám Come to Jeseník, myslím tím zejména jesenický festival Jesnění, který můžete zažít už tento týden od 3. do 6. září. Festival Jesnění je vlastně sousedsko-kulturní nemainstreamový festival, který pořádá spolek Sudetikus, jehož cílem je posílení kulturního a komunitního ducha v Jeseníku a také vytvoření prostoru pro setkávání a diskuzi. Festival propojí městské kulturní prostory a oživí veřejné prostory města Jeseník a jeho nejbližšího okolí. Mezi letošní vystupující patří jména jako Nevrtač, Laokoon, Hihihaha Holky, Eternity Again, taky Nela Bártová, divadelní soubor Mozaika, Krištof Netolický, Oměj nebo třeba divadlo Setkání, a to je jen výčet aktuálního programu, který si v kompletním znění můžete přečíst na jejich webových stránkách jesnění.cz, tak to je to jednoduché. Připomínám 3. až 6. září a festival Jesnění.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: pondělí 31. srpna odpoledne na vlnách Waveu doznívá Jaša 96 a Under My Pillow na společné skladbě Don't Want You To Know. No a já mám pro vás jednu informaci spojenou právě s dnešním datem, specificky s 31. srpnem, protože právě dnes slavíme krásných 90 let od prvního vysílání Českého rozhlasu do zahraničí, tedy Radio Prague International slaví právě těchto zmíněných krásných 90 let. To znamená, že jeho kořeny sahají až do roku 1936. Za tu dobu stihlo krátké vlny, taky podcasty, stihlo dobu od šifrovaných zpráv pro exil až po globální digitální publikum. Když teď společně zavzpomínáme na ta 30. léta, tak vlastně jejich počátkem se na Československém ministerstvu zahraničí zrodila myšlenka zřídit vysílání, které by bylo dobře slyšitelné v zahraničí. No a pod tehdejším názvem Radio Praha začalo 31. srpna přesně v 10 hodin dopoledne. No a bylo již odbavováno ze studia Československého rozhlasu v Praze. Vysílání z Prahy tehdy zahájil anglickým proslovem technický ředitel Československého rozhlasu Eduard Svoboda. Později šlo o takovou kombinaci reprodukované hudby a hlasatelských vstupů v různých jazycích, které se vysílaly živě. Tak to je taková vzpomínka na léta 30. Vlastně čím bylo už tehdy Radio Praha velmi specifické, tak vlastně od samého začátku mělo naše zahraniční vysílání úzký kontakt se svými posluchačkami a posluchači. Vlastně jenom za rok 1937 došlo do Radia Praha 14 000 dopisů. Asi 2/3 pocházely od anglicky mluvících posluchačů, ten zbytek korespondence pak přišel ze všech koutů světa, ale převažovaly dopisy od krajanů v Severní Americe. K tomu přispěla i rubrika nazvaná Krajanský koutek, která byla věnovaná právě krajanům v USA. Pokud by vás celé toto téma zajímalo trošku víc, určitě si můžete přečíst podrobný hezký článek na serveru irozhlas.cz v sekci Životní styl, a nebo si třeba můžete rovnou poslechnout seriál k 90 letům Radio Prague International s názvem Příběh zahraničního vysílání. Je to dokumentární série, která vlastně postupně odkrývá dramatické dějiny stanice, která mluvila k celému světu, tak pokud by vás to zajímalo trošku víc, veškeré detaily si můžete přečíst, prohlédnout na serveru irozhlas.cz v sekci Životní styl. My na Waveu k další muzice, která na vás vyčkává ještě předtím, než odbije dnešní 14. hodina odpolední, no a patřit mezi ní tentokrát bude Jule nebo třeba domácí pražská kapela Dukla.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

slovenská hudebnice Adela, která to dopracovala až do LA a Hollywoodu. KGB, skladba v jejím podání, velkolepý single z její připravované desky, která má vyjít už v tomto týdnu. Teď je ukázka tedy na vlnách Rádia Wave. Tolik Adela, no a samozřejmě s další muzikou budeme pokračovat i dnes po 14. hodině odpolední. Teď máme 7 minutek po 14. odpolední a ze studia Wave vás stále zdraví Martina Foldinová. Před námi už poslední společně strávená hodinka mé dnešní vysílací směny. Nabídnu v rámci redakčního obsahu ukázku z aktuální epizody našeho Hergotu, kam tentokrát zamířila cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková. Právě ta žila 3 roky v Uzbekistánu, ale procestovala řadu dalších zemí, no a i o tom byla řeč v aktuálním Hergotu. Ukázku z něj pustím už za chvilku, ale do té doby v playlistu hned několik hudebních zastávek. Bude to třeba domácí rapper Louds One, taky hudebník a drag queen RuPaul s trackem Black Butter. No a teď už míříme za aktuální novinkou v našem pravidelném playlistu, londýnská formace Sorry a ukázka jejich aktuální tvorby.

0: Rapper Louds One teď na vlnách Rádia Wave. Před námi už ale slibovaná ukázka z aktuální epizody našeho Hergotu. Hostkou Hergotu byla tentokrát cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková, která 3 roky žila v Uzbekistánu, ale procestovala třeba také Tadžikistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. Řeč byla o každodenním životě v regionu, různých podobách islámu, ramadánu, nourůzu nebo třeba o tom, jak se jednotlivé země střední Asie liší. Před námi je teď krátká ukázka. Celá epizoda už teď ale k poslechu na wave.cz anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Pojďme možná k nějakým konkrétním památkám, které možná i vlastně souvisí s náboženstvím, protože v Taškentu, což je hlavní město Uzbekistánu, se uchovává slavný rukopis Koránu, který bývá označován dokonce za jeden z nejstarších dochovaných koránských rukopisů. Teď možná po vás chci něco složitého. Jsme v audio pořadu, tak kdybyste to měla popsat, jak takový rukopis vypadá, tak jak vypadá?
2: A je to obrovská kniha, která váží 80 kilo. Je to psané na jelení, myslím si, že jelení kůži. A ještě jenom ve stručnosti, pokud bych měla říct tu historii, která vlastně souvisí s tou podobou, tak ten Korán vznikl někdy v 7. století, asi kolem roku 650, a nechal ho vytvořit chalífa Usman, podle něho se také jmenuje. A krátce po tom, co ho nechal vytvořit, tak vlastně vzbouřenci ho zavraždili. A údajně při té vraždě dopadly nějaké kapky krve nebo prostě potřísnili tenhle ten rukopis a on má na sobě nějaké skvrnky a vlastně se říká, že to jsou, že to je ta krev toho Usmana, když ho zavraždili. Takže proto je ještě vzácnější, protože prostě tam má nějakou takovouhle jakoby stopu, proto je to tak významná relikvie. A tahle kniha, vlastně to, co se dochovalo, je snad třetina toho celého. Ten Korán měl strašně plnou cestu. On z města Medina putoval na území dnešního Iráku do města Kufa. Potom ho jako válečnou kořist zabral Amir Timur neboli Tamerlán, přemístil ho do Samarkandu, tam nechal udělat speciální podstavec, kde byl vystaven. Potom se stal válečnou kořistí, přesunuli ho do Petrohradu během sovětského impéria a následně, když si chtěl Lenin tak nějak udobřit muslimské obyvatelstvo, tak ho vrátil té muslimské obci. Nejdříve bylo v Ufě, v Baškortostánu a pak tedy přejelo byl převezen ten Korán do Taškentu a teďka tam má tohle z toho nosné místo v tom centru islámské civilizace.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: pondělí odpoledne na Waveu Half-Life se skladbou Everything Machine, teď na vlnách rádia Wave. Doufám, že jste si je dozajistá užili. No a já mám pro vás jeden v skutku zajímavý, ani vlastně nevím, jak ho specifikovat, jestli kulturní typ, asi se to dá propojit i s kulturou, ale jde spíš o takové zahájení sezony, protože tento týden v pátek 4. září si můžete do Pražského skautského institutu v Rybárně už od 14. hodiny odpolední zajít na tradiční vyplutí, tedy s letošním podtitulem 2026. Jde tedy o zahájení nové skautské sezóny na tradičním vyplutí, které letos prý bude v skutku velmi výjimečné, protože se slaví 150 let od narození Antonína Benjamina Svojsvíka, tedy zakladatele českého skautingu. No a přímo na jeho narozeniny se kampa a okolí skautského institutu v Rybárně promění v jednu velkou narozeninovou párty. Ten program zahájí 15. hodina odpolední a Bratrstvo kočičí pracky, což je divadelní představení činoherního studia Ústí nad Labem pro malé i velké návštěvníky. Pak si od 16. hodiny můžete vychutnat zahájení vyplutí a celé vlastně narozeninové oslavy. Mají tam v skutku velmi poutavý a zajímavý program, který startuje v 16.30, a to neuvěřitelné vydání českého pořadu AZ Quiz na cestách. Legendární vědomostní soutěž bude na místě naživo s moderátorem Alešem Zbořilem. Já myslím, že je o co stát. Já jsem třeba velkou faninkou AZ Quizu, takže rozhodně doporučuju. No a potom mezi 18. a 20. hodinou se můžete těšit na hudební program. Bude tam velký večerní koncert pod širým nebem. No a pak až do 22. hodiny večerní táborákový oheň, velká klasika, písničky, kytary, opékání a zejména setkávání. O tom tedy skautský institut v Rybárně, velké oslavy a vlastně zahájení nové skautské sezóny na tom tradičním vyplutí, takže připomínám pátek 4. září.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: pondělním odpoledně na rádiu Wave pomalu, ale jistě doznívá skoro až tematická skladba Me and You, což se dá vlastně tak hezky aplikovat na aktuální situaci v našem proskleném studiu. Martina Foldinová za mikrofonem stále a pořád, ale teď taky na jeden vstup a malý moment můj kolega Tomáš Pacovský, který sešel takzvaně z vrchních třetích pater. Ahoj.
1: Ale doufám, že jsem během toho nesešel. Ano, ahoj, já přemýšlím, jsem já mý nebo ty seš jú, a nebo seš hele.
0: Wow, brumc. A teď k těm vážnějším tématům, které jsme spolu chtěli probrat ve studiu Rádia Wave. Ne, já tě moc ráda vidím, vždycky mám velkou radost, když si takový navrátivší se syn za mnou tady do proskleného studia.
1: No tak, jo, mami. To bylo divný. Jdem dál.
0: To nevadí, jdem dál. Já jsem se chtěla zeptat, protože tebe si určitě spousta našich posluchačů a posluchaček pamatuje jakožto on-air moderátora. Ty jsi tak nějak trošku transformoval do jiné pracovní pozice u nás na Waveu, a to zejména do pozice dramaturga hned několika pořadů našich podcastů. A jedním z těch pořadů je i náš pravidelný formát Impact, na který si třeba koukat můžeme i na YouTube Rádia Wave. Je to jeden z těch formátů, který specificky nabízíme i ve videopodobě. Moderuje ho kolegyně Adéla Šponerová. No a já shodou okolností vím, že vy jste právě dneska natáčeli nový díl, tak můžeme si k němu něco prozradit?
1: Určitě můžeme, a je to vlastně poměrně téma. Vzhledem k tomu, že máme za chvilku září a zároveň začátky akademických a školních roků, protože to je přesně takovýto období, kdy se do nejrůznějších studentských měst, do Prahy, Brna, Olomouce, you name it, stěhují nebo přesouvají celé řady studentstva právě kvůli tomu, že se třeba stěhují kvůli vysoké škole a podobně. No a řeší bydlení, a řeší jeho nedostupnost, řeší nedostupnost nájemního bydlení, řeší nedostupnost kolejí. No a právě tohle to bylo téma, které jsme řešili dneska v Impactu během toho natáčení, aby se na ten Impact můžete těšit už zítra během odpoledne. No a do Impactu nám přišel Tomáš Hoření Samec, což je sociolog, který se zabývá právě bydlením, a řešili jsme ty nejrůznější možnosti a úskalí toho, jaké to je být dneska studentem, studentkou a stěhovat se právě do metropole a řešit bydlení.
0: On to téma se vlastně nevzalo jen tak, protože my teď na Radio Wave aktuálně nabízíme z Brusu novou dokumentární pětidílnou sérii, která se jmenuje Nájemníci, a tak nějak je to vlastně hezky tematicky propojeno, viď?
1: Jo, přesně tak, protože jak už zmiňuješ, máme tady tuhle novou sérii, která takovým až jako dokumentárně sběrným způsobem nahlíží na to, jaké to je být třeba v páru, hledat první bydlení vlastně o samotě a nějaké narážky nebo nějaká úskalí právě můžeš narážet, ať už se jedná třeba takové ty jednoleté smlouvy, které tě omezují v tom bydlení. Je tam toho skutečně hodně, no a my jsme se právě v Impactu podívali na ten jakoby ještě trošičku ten předstupeň toho, když seš fakt třeba v tom prváku na té vejšce a řešíš, OK, tak půjdu na koleje, no ale ty jsou dneska už poměrně dost drahý. Proč jsou drahý? No, protože univerzity potřebují do nich investovat, protože koleje jsou poměrně jako, co si budeme, dost blbým stavu u nás v Česku, takže to všechno propojený. Pak chceš třeba bydlet na nějakým privátu, ale najednou chceš bydlet s kámošema, majitel chce obrovskou kauci, a pokud nemáš rodinnou podporu, tak tu kauci, která třeba může být u obrovského bytu nebo u většího studentského bytu, třeba klidně 40 tisíc, no tak kde jako 18-letý, 19-letý člověk vezmeš? Jako řešili jsme skutečně jako hodně těchhle z těch jako dílčích situací, který jako tu cestu k osamostatnění poměrně stěžujou.
0: A já zároveň připomenu, že už zítra ve vysílání budu mít na živý rozhovor přesně od 13. hodiny autorku naší nové dokumentární série Nájemníci, Barboru Venclovou, takže pokud by vás třeba toto téma zajímalo ještě trošku víc, tak určitě poslouchejte zítra od 13. hodiny odpolední náš on air, kam Barbora sama dorazí. Tome, ty nejsi dramaturgem jenom pořadu Impact, můžeš třeba prozradit i co dalšího teď aktuálně nabízí ten tvůj ranec pořadů, o který se staráš?
1: No tak těch pořadů je tam samozřejmě několik, například Nádech, pakliže vás zajímají témata vztahovosti, vztahu nebo třeba duševního zdraví, tak třeba teď jsme měli moc hezký díl o povinné heterosexualitě, o tom třeba jak poznat, jak se vůbec vyrovnávat s tím, když začínáte objevovat například svoji queer identitu, nebo zároveň třeba taky a dramaturgu Hotspot, náš pořad o sociálních sítích, a teď vyzdvihnu jedno téma, který už je sice trošičku starší, ale Sara Chabulka, Simbára Součková, autorky tohohle z toho podcastu, řešili jakoby český léto, návrat k českému létu, takový ten kotičkor, knedlíky jahodový, a že se vlastně tohle začíná vracet i mezi generací Z a začíná se to promítat právě třeba i do sociálních sítí, a že si začínáme jako právě to český léto trošičku i vlastně jako nějak romantizovat, ale zároveň jak je holkám Hotspotu vlastní, tak se na to nedívá jenom tímhle s tím jako pozitivním a tou pozitivní perspektivou, ale najdou tam i nějakou kritickou nitku. Ale to byste si měli poslechnout právě Hotspot, abyste zjistili, jaká to je.
0: Já to odlehčím. Jaká je tvoje oblíbená příchuť sladkých knedlíků?
1: Borůvková.
0: A samozřejmě, Body Plus. No vidíš, my jsme napojení na jednu vlnu. Vůbec mě to nepřekvapuje. Tomáš Pacovský ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju za tvůj čas, měj se moc hezky.
1: Já taky děkuju a přeju ti borůvky.
0: Pa, pa, pa.

0: pokud něco dopamin mi rozhodně umí doplnit můj kolega Vojta Záhora, který s velkým úsměvem na tváři dorazil do studia Rádia Wave. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tradiční předávka probíhá právě v tento okamžik. Ty dostaneš žezlo a budeš tady až do dnešní 18.
1: Šavly
0: taky, ano. Tady náš mixpult a mikrofon a počítač a vysílací software a you name it, cokoliv, co můžeš chtít, tak to bude jenom tvoje po následující 3 hodinky. Za námi hudebnice Robin, ty jsi měl to velké štěstí, že jsi mohl být na jejím živém koncertě. Kde to bylo?
1: Bylo to v Berlíně, myslím, že to bylo snad 6. července, rozhodně to byl začátek července. A bylo to v berlínské Uber aréně. A no Marti, co ti budu povídat, já jsem tady o tom během července promluvil tolik vstupů a tolik minut, že si myslím, že všichni naši posluchači, kteří nebyli během července hluchí, tak to museli slyšet. A byla to opravdu podívaná, byl to zážitek na celý život, mě se splnilo jedno takové velké přání. Já jsem byl fanouškem Robin hodně dlouho, ale víš, jelikož jsem dřív jako žil dost mimo Prahu a ono, když žiješ mimo Prahu, tak nemáš moc ambice vidět ty velké stars, protože všechno se to tak nějak děje daleko od tebe. A zvlášť, když jsi ještě student, tak jako nemáš peníze na to si zajet na víkend do Berlína vidět Robin. No a jak pak jsem přišel do Prahy a pak jsem začal pracovat a všechny tyhle ty hudební sny se mi začaly plnit a Robin byla právě jedním z nich.
0: Ten Berlín je v skutku jako šikovná lokace pro to, kam se vypravit. Nebyl to vlastně jediný tvůj takovýhle hudební zářeh, co se týče berlínské hudební scény. Co si pamatuju, tak jste se vypravili s kolegou Filipem Černým taky ještě na jeden koncert a bylo to, a teď nevím, jestli to bylo loni nebo letos.
1: Bylo to loňský listopad.
0: Loňský listopad.
1: A byl to Blood Orange.
0: A byl to Blood Orange. Což je jméno, což vám docela dost jako závidím, protože to jsem Devonte Hines, toho jsem ještě neměla možnost slyšet naživo.
1: No, úplně, je naprosto nesrovnatelný s Robin, jakože ta atmosféra těch koncertů je úplně jiná, nebe a dudy. No a Blood Orange, jak bych ti to popsal?

0: jenom on stojí za tím vším. Každopádně teď, když se nám tam představil v tom ansámblu těch nejrůznějších hudebníků, které tak postupně nechával vyniknout, že ten koncert nebyl až tolik jako o něm, který by tam řekněme jako seděl uprostřed a všechna pozornost šla k němu, zatímco oni tam vzadu dělají nějaký ten doprovod, ale vůbec vlastně ta pozornost se strašně střídala a byla až tak, dalo by se říct podle mě, až fakt opravdu rovnoměrně skoro tak jakoby komunisticky napříděl prostě každému stejně rozdáno nebo rozdana a to byl takový opravdu kolektivní zážitek. Není to žádná popstar jako Robin, nepředvede ti tam jako taneční kreace, není to obrovská světelná show, ale je to takové pomaličké houpání, řekněme, na takové hudební párce.
1: Tak možná pro někoho z vás třeba i inspirace, lehké pošoupnutí k tomu, že se nemusíte bát vypravit se na koncert i za hranice České republiky.
0: Nemusíte, i když nejste z Prahy.
1: I když nejste z Prahy, samozřejmě. Já mám krásnou zkušenost s koncertem v Berlíně, protože jsem se takhle sama vypravila na koncert, první koncert, kdy jsem slyšela naživo Fontaines DC a nedám na to dopustit, protože to byl výtečný zážitek, moje nejoblíbenější kapela. Tak připomínám, 30.10. budete mít prostor na to si na ně zajít i v České republice, v Praze konkrétně. Tak to jenom tak lehce do plasu, ale teď už to žezlo předávám, skutečně odcházím. Vojta Záhora do dnešní 18. hodiny. Já se s váma loučím, ale budu tady zase zítra od 11. Tak páčko.
0: Tak čaudy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Money D a taky Flow High na jejich společném tracku Crocodile je 15 hodin 8 minut, no a vy právě teď ladíte poslední srpnový on air na Radio Wave. To zní až tak trochu melancholicky. Za mikrofonem vás zdraví Vojta Záhora, jak už jste určitě v minulém vstupu s Martinou Foldinou slyšeli, no a já pro vás budu dnes moderovat a vysílat do večerní hodiny 18. Takže 3 hodiny společně stráveného času nás teď čekají. Vy už možná běžíte domů ze svého zaměstnání či ze školy a také možná právě ještě ve škole, či ve škole ještě ne, ale v zaměstnání sedíte, tak vám přeju, aby vám to taky brzy dopadlo a už jste si mohli jít po tom náročném pondělku, jak to vždycky tak v pondělí bývá, odpočinout. No, co nás čeká, tak v těch následujících 3 hodinách pro vás mám 3 ukázky z našich pořadů. Budou to Studovna, Nádech a taky on-airový rozhovor se slovenskou hudebnicí Mes. Na ty si ale budete muset chvíli počkat, a jmenovitě Studovna, tak ta už bude za pár minutek. Před náma je ale teď jedna hudební novinka tohoto týdne, kterou pro vás Radio Wave má. Postarala se o ní pražská kytarová kapela Brankos Bridge a ti totiž momentálně navazují na svoji předchozí debutovou desku Hobby Horse Cowboy, a to v podání nového EPčka s názvem Geezer Complex. Tohletu desku jim produkoval známý producent Jonathan Hux, který v minulosti spolupracoval třeba také se Shania Twain, Sigrid nebo English Teachers. No a Brankos Bridge v nich stáno na téhleté desce přináší ten stejný energický mix surf rocku, postpunku a takového hřejivého analogového zvuku. Tématem téhleté desky je moderní maskulinita, takové to moderní chlapáctví, které se každým dnem, dalo by se říct, zdá čím dál tím víc křehčí a křehčí. Tak to jsem moc zajímavý, jak to právě tahleta klučičí pětkytarová pětice pojala. Každopádně, kdybyste se na tu desku už moc těšili, vyjde 4. září, tedy za 5 dní, a my si teď užijeme jejich takovou vlaštovku z nadcházejícího EPčka s názvem Wallflower, a tu si totiž pustíme 31. srpna. Tak hezký poslech.

0: Tohle byla Anjustine a písnička Individualism, 15 hodin 20 minut a já pro vás mám teď slíbenou tu jednu z ukázek z našich premiér minulého týdne. Máme 31. srpna, což je pro hodně velkou část obyvatelstva České republiky poslední den těch jejich krásných dvouměsíčních letních prázdnin. No a i pro učitele, nechci tím říct, že by se dva měsíce učitelé prázdninovali a jenom váleli, to tak není. Právě jak vypadá taková práce učitele třeba o prázdninách, co všechno musí dělat a jak se připravuje na školní rok, tak to jsme se ptali v nejnovějším díle studovny učitelky Aleny Ruberové, která právě tento školní rok začíná vést jako třídní učitelka třídu páťáků. Její příběh, jak se Alena připravuje na učení a jak to potom bude vypadat v té praxi, tak to už se teď dozvíte, když si poslechnete právě nejnovější vydání naší studovny s Anetou Štokrovou. Tento díl najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde rádi posloucháte. A já vám teď pustím tu krátkou ukázku.
1: Ty jsi letos dokončila magisterské studium.
2: Ano.
1: A nastupuješ teď jako třídní do páté třídy?
2: Ano.
1: A předtím jsi učila, nebo jak to máš? Bude tohle tvoje první, asi první třídnictví, předpokládám. Čím je to specifický?
2: Já jsem vlastně předtím měla zkušenost žáky jenom právě z praxí, které jsem měla buď na střední škole, anebo právě na vysoké škole. A zároveň ještě teda jezdím dlouhodobě dělat instruktorku na dětské tábory. A teďka mě teda v září čeká první třídnictví v páté třídě. A jsem z toho právě nervózní, protože vlastně já jsem se s těmi dětmi v páté třídě v rámci praxí setkala možná dvakrát. Což je jako, to je jako extrémně málo na to, že teď s nima mám vlastně strávit celý ten rok a provést je tím rokem, než půjdu do té šesté třídy. Takže proto jsem se snažila vyrobit si spoustu pomůcek, abych na to pak vlastně nemusela v průběhu toho roku myslet, protože ono to vyrábění je strašný žrout času. A já, když jsem se jakoby dívala na internet, tak za každý prd chcou všichni peníze prostě. A já chápu prostě, že je tady spousta jako lidí, co si řeknou, a 10-20 korun, to je v pohodě. Ale prostě pro, myslím si, že začínající učitele, který prostě nemají ještě jako žádnou výplatu, a nebo třeba nejsou tak zruční si to někde jako vyrobit, tak prostě, kdyby měli každý den jako za něco dávat furt 10, 20, 50 korun, tak prostě ono se ty částky jako strašně nasčítají. Proto jsem právě začala i na své sociální sítě publikovat materiály, které poskytuju těm učitelům zadarmo. Jednak si za to netroufám vzít jako vůbec peníze, protože jsem začínající učitelka a vím, že určitě v těch materiálech se třeba najde nějaká chyba, jo, nebo něco, což prostě se dá očekávat. Ale zároveň vím, že to jsou jako pro mě věci, které já jsem schopná vyrobit za 20 minut. Jo. Jsou to věci, které já si vyrobím, stejně je použiju, tak ať z toho má užitek aspoň ještě někdo další prostě.
1: A abychom si to dokázali představit, co to může být? Je to nějaká hezká barevná tabulka vyjmenovaných slov nebo násobilky?
2: No, vyráběla jsem, ať už jsou to nějaká pexesa, jo, třeba na vyjmenovaná slova, různá domina. Mám tam vyrobený třeba pomůcky na zlomky, já mám, kdo má. To znamená, že každý dítě dostane kartičku, má tam obrázek nějakého zlomku, třeba 1/3, takže on podle obrázku musí vlastně poznat, co dostal za zlomek. Mm-hmm. A pak tam má napsaný, který zlomek hledá, takže on hledá kamaráda, který má tu kartičku s tím zlomkem. A takhle si to vlastně na tom procvičují. Snažila jsem se udělat spoustu jako aktivit, kde děti vlastně nemusí sedět jenom za stolem a furt číst a furt psát a furt něco vyplňovat. Ale aby se zvedli z té židle a šli něco dělat prostě po té třídě. Protože vím, že mě samotnou na té základce ani na střední, ani nikde jinde nebavilo prostě sedět a psát a číst a koukat. A hlavně to není pro všechny děti. Jo. Prostě máme tady děti, které se z toho bezvadně naučí tím, že to vidí. Ale pak máme děti, které si to musí osát, které si to musí zažít. Jo. Máme děti, které to potřebují slyšet. A jak oni to uslyší, když to mají před sebou jako a mají doplňovat? Takže proto jsem začala ty materiály vyrábět.
1: To je super, to se mi strašně líbí. A tenhle přístup, kéž by ho měl víc učitelů. Pojďme klidně probrat některé ty věci. Já jsem si všimla i, že si pro ně vytvářela nějakou nástěnku takovou. Pojď to klidně víc popsat, to mě zajímá.
2: Já jsem si říkala, že vlastně v pátém ročníku v přírodovědě se vlastně řeší téma vesmír a říkala jsem si, to by bylo super prostě na nějakou jako celoroční hru. Takže vytvářím jednak materiály, které mají nějakou vesmírnou tématiku, ať už je to právě do češtiny, do matematiky nebo i výzdobu. A chtěla bych vlastně ten celý rok tím vesmírem nějakým způsobem motivovat. A vyrobila jsem si vlastně Galaxii úspěchu, kde vlastně jsem si řekla, že každému žákovi vlastně dám jeho hvězdu. Bude tam mít vlastně jméno a žáci vlastně v průběhu roku budou sbírat vlastně samolepky na tu hvězdičku za nějaké jako úspěchy, za to, čeho si všimnu, že hrají fair play třeba, jo, že někomu dokázali pomoct, jo, nebo že někomu něco vysvětlili, jo, že se nesmějou někomu ve třídě, když někomu něco nejde, že si pomáhají. A tohle jsou věci, kterých si chci všímat a chci za to ty děti vlastně nějakým způsobem odměňovat. Takže budou sbírat vlastně ty samolepky a poté vlastně podle počtu těch jako nazbíraných samolepek si za to můžou vybrat nějaký jako odměny v uvozovkách.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave.

0: A tohle je rádio pro mladý, ne? Tady to, kde teďka jsem.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Znáte někdy ten pocit, když patříte mezi fanoušky nebo řadíte se mezi fanoušky nějaké kapely a jednoho dne prostě zčista jasna zjistíte nějaký ten převratný fakt, který jste o nich nikdy nevěděli, tak leda procent pro něco, nebo spíš pro nic na momentálně hraje kapela LCD Sound System a jejich hit Drunk Girls. Já právě LCD Sound System mám moc rád. Každopádně zrovna včera jsem díky sociálním sítím zjistil, že tahle ta skvělá newyorská kapela měla jeden takový obrovský emotivní koncert s názvem The Last Goodbye v roce 2014, tedy před 12 lety. No a během toho koncerta, nebo spíš po tom koncertě, ta kapela ukončila činnost, což my v dnešní době už tak trochu víme, že úplně není pravda. Každopádně pro všechny fanoušky LCD Sound System to tehdy bylo velmi srdcervoucí. No ale proč vám o téhleté speciální záležitosti momentálně povídám? Já jsem také včera zjistil, že tady ten koncert The Last Goodbye, který se odehrál 2. dubna 2014 v New Yorku, tak byl velmi speciální. Tahle ta show trvala prý 3 hodiny a 41 minut. Kapela LCD Sound System nezahrála jenom výběr svých nejlepších hitů, ale prošla opravdu celou svoji diskografii. Přivítala na stage taky hosty, třeba kanadskou kapelu Arcade Fire, kteří je doplnili na písničku North American Scum. No a podle recenzí byla tahle ta taneční party a pohřeb v jednom opravdu takovou emotivní a elektrizující rozloučenou s legendární newyorskou kapelou. Já bych vám doporučoval, pokud se řadíte mezi tyhle ty fanoušky, ale nemáte je úplně naposlouchané, což očividně jsem tak já, podle dnešních zjištění, tak si najděte tenhle ten koncert The Last Goodbye, najděte si nějaké záběry z něj, najděte si, jak to probíhalo, protože si myslím, že budete opravdu překvapení. 3 hodinová ať 41 minutová show, no kdo to v dnešní době dokáže udělat?

0: Tohle byla irská zpěvačka Seamath a písnička When a Good Man Cries. A jelikož se v téhleté hodině on airu věnujeme převážně hudbě, nebo alespoň se to tak stalo, tak pro vás mám teď připravenou ještě jednu hudební novinku Rádia Wave. O tu se tento týden postarala skupina The Avalanches na featu společně se zpěvačkou Portraits of Tracy. Fanoušci právě Avalanches můžou slavit, protože už konečně po 6 letech od jejich vynikající nahrávky We Will Always Love You přicházejí zpátky na hudební scénu a teď v polovině září chystají novinku s názvem No Bad Memories, tak doufám, že ten těch bad, nebo spíš No Bad Memories se vztahují k těm 6 letům, kdy nám s žádnou hudbou nepřišli. No každopádně už z ní vydali 3 singly s různými hosty, třeba jako jsou Karen O anebo Jamie XX a právě v novinkové upoutávce Can't Get Over Losing You hostuje Tracy Amara, kterou znáte pod pseudonymem Portraits of Tracy. Tahle ta písnička má takový inspirativní, nebo inspirovaná takovým magickým způsobem. Hodně se vztahuje k reklamám a k brandingu a také k našim vzpomínkám, proto možná ten název Can't Get Over Losing You. Vy v našem playlistu můžete poslouchat už zhruba nějakých 5 dní, tak pokud jste ji ještě neslyšeli, užijte si ji teď. Tohle to jsou The Avalanches a písnička Can't Get Over Losing You.
1: Novinka

Dragon Ball Durak, tohle je písnička od amerického hudebníka Thundercat, která nám hraje v 15 hodin 53 minut v pondělním odpoledni na rádiu Wave. Vy posloucháte On Air s Vojtěchem Záhorou, tak doufám, že váš poslech je příjemný a že vaše pondělí je hlavně příjemné. Do konce 15. hodiny nám zahraje ještě také domácí DJ Ventolin s výborným trackem Vyšší inteligence o tom, že svoji rybu máte vždycky nosit v pytlíku. No a po 16. hodině už se v playlistu moc těším na německou DJku Horse Girl, taky Ralfi Chu, a nebo dá se zase nějaké to domácí české duo, domácí hudba Candy Pumps a track Bonbon. Tak příjemný poslech!

0: Jestli ní není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

Dokážete si představit, že vás někdo jen tak uprostřed noci vysadí právě přímo v lese a opustí vás a vy si musíte poradit sami? A dokážete si ještě k tomu představit, že jste dítě a je vám třeba 11, 12, 13 let? No, tohleto zní opravdu dost děsivě. Já bych to sám osobně zažít rozhodně nechtěl, ale ukázalo se, že v Belgii je tohleto taková skautská tradice. Říká se jí dropping, no a skupiny právě skautských dětí putují takhle po belgických silnicích, různě tak někde přinocují a musí přitom třeba plnit různé úkoly, hledat na stanovištích indicie k další cestě, v 11 hodin zvonit na cizí domy a prosit místní obyvatele o vajíčka, nebo třeba snažit se získat různé nebo směr, kam vyrazit jenom podle mapy a podle toho, jak se zeptáte dalších kolem jdoucích a kolem cestujících. Tahle ta belgická tradice přetrvává už spoustu let a já si opravdu nedovedu představit, že bych se něčeho takového ve 12 či ve 13 dopustil, natož ve svých 28 let přímo dnes. Každopádně místní sociologové, nebo jeden takový konkrétní sociolog Jonathan Haidt, který komentuje právě omezení sociálních médií pro děti a také dospívající a je přitom zároveň též skautem, vyzývá, že děti by si měly mnohem více hrát a získat více nezávislosti a také odpovědnosti od právě dospělých. A přímo k tomu jim takovéhle skautské soutěže můžou sloužit. Podle mě, kdybych vám tohleto řekl třeba před takovými 20 lety, tak rozhodně nejste tak zhrození jako dnes. A to asi tak trochu dokládá i ten vývoj společnosti, kterým si momentálně procházíme. Dřív podle mě bylo možná i právě pro ty skauty je mnohem normálnější strávit takhle celou noc v lese, když vám bylo třeba mnohem méně let. Každopádně o celé téhle tradici droppingu píšeme dnes v naší sekci Wave News na webu wave.cz, tak si tam běžte podívat, dostanete tam kontext celé této tradice a také různé názory na ní. No a my se teď vrátíme do našeho playlistu, tak hezký poslech, tohle to jsou Candy Pumps a track Bonbon.

0: Tohle byla britská pětičlenná kapela Triáž a písnička Lisa Les a já pro vás mám teď jednu ze z těch slibovaných ukázek z premiér minulého týdne Rádia Wave. Všichni si možná moc dobře ze svého dospívání a někteří z nás v dospívání stále ještě jsou, tak všichni si určitě pamatujeme podobné otázky od rodičů, učitelů, z různých jiných souputníků. Už jsi našel holku, anebo třeba takovéto tvrzení z tebe bude jednou dobrá manželka. No a kdybyste nevěděli, tak tyhle ty pojmy nebo tyhle ty otázky odkazují k takovému pojmu, kterému se říká povinná heterosexualita. Tedy předpoklad, že jsme všichni a heterosexuální. Jak se povinná heterosexualita projevuje v praxi? Odkud tenhle ten tlak na někoho, kdo neheterosexuální není, pochází? A jak poznat, že to máme trochu jinak? Tak tomu se v nejnovějším dílu Nádechu věnovala Lucie Zajda s psychoterapeutem Adamem Šimkem. Celý díl už si teď můžete pustit na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě v dalších podcastových aplikacích. A teď už ta krátká slíbená ukázka. Tak si nenechte ujít poslední díl Nádechu.
1: Ten pojem povinná heterosexualita, on je to takový jako termín, který možná je trošku provokativní, protože bezesporu ve společnosti je většina lidí, kteří se identifikují jako heterosexuální. Jo? Ale my se musíme podívat taky na to, v jaké společnosti žijeme a ta společnost vlastně očekává a předpokládá, že jedinci budou heterosexuální, protože je to většinová sexuální a vztahová orientace. Jsou to takové hlášky třeba, že chlapečkovi řeknou a už jsi našel holku, že tam vždycky automaticky vkládáme to, že to, koho si má najít, ta osoba je osoba opačného pohlaví. Ono se vlastně těžko dá objevovat, když ani nevíš, že máš na výběr. Když nevíš, že máš co objevovat. Ta variabilita se prostě přináší těžko, když je společností jako preferovaná, očekávaná, podporovaná a i právně jako privilegovaná heterosexualita. Queer lidi se nutně musí jakoby vymanit z toho, že pro ně škatulka hetero a cis třeba prostě nesedí. Jo? A to jde jenom tak, že jsem k sobě nějak jako upřímnej. Kdo mě třeba přitahuje, jo? Vnímám nějaké svoje fyzické nebo emoční reakce, že si začnu všímat, vedle koho je mi dobře. Možná mi přijde taková dobrá otázka, třeba vedle koho bych chtěla zestárnout, jo? Nebo kdybych před sebou měla už jenom 5 let, jak já bych vlastně chtěla ten život prožít? Co bych všechno chtěla ještě stihnout, zkusit, zažít? Já myslím, že ten tlak na to, abychom jasně věděli, že jsme hetero nebo queer, je prostě velký, jo? Že my si můžeme dovolit i víc jako prozkoumávat, co nás táhne. Za mě jako tím cílem je být se sebou v souladu. A to znamená mít i nějakou otevřenost k tomu, že moje sebepojetí se může nějak taky vyvíjet, nějak sobě rozumím, jako rozumím sobě jinak, když je mi 20 a jinak, když je mi 40.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Tohle byl Darko Don a jeho track Lifestyle. 16 hodin 28 minut ve vysílání Rádia Wave a před námi je teď rubrika Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám pro vás dvě pozvánky, a to na středu 2. září a obě dvě jsou koncertní. Tak začneme tou první, a to v Brně v klubu Fléda. A v Brně totiž stále pokračuje spolupráce mezi kluby Fléda a Fraktál, které se charakterizují barem s názvem Spektrum, který se odehrává, taky nachází v zahrádce ve vnitrobloku, a takový ten scénář je furt stejný, jasný, interpret stojí uvnitř a vy jako publikum jste venku, takže si můžete užívat krásnou hudbu a v prostředí venkovním. No a ve středu 2. září vám od 20 hodin na Flédě zahraje Smrtislav. Je to takový hudebník, který propojuje akustickou kytaru, loopy a zefektovaný zpěv, a to všechno do koncertu s temnou a syrovou atmosférou. Místo tradičního písničkářství vám nabídne takový svět na pomezí dark folku, trochu gotiky, trochu lo-fi a nějaké té industriální estetiky. No a všechno to v podání hudebníka a producenta, který si říká Tuzex. Takže Smrtislav od 20 hodin vystoupí na brněnské Flédě ve středu 2. září a na to na jejich speciálním letním projektu ve spolupráci s klubem Fraktál, který se nazývá Spektrum. A druhá moje pozvánka, také koncertní, tak ta je na středu 2. září do Prahy a tentokrát do Archy Plus od 19 hodin. Tady totiž vystoupí americký písničkář Kurt Weill se svojí kapelou The Violators. Ti se totiž vrací do Prahy a tentokrát v rámci jeho Kiwis Been Good To Me Tour, tedy v překladu Kurt Weill ke mně byl hodný. Je to právě k doprovodu jeho aktuální novému albu Philadelphia's Been Good To Me, které vyšlo symbolicky k 250. výročí založení Spojených států a také k oslavě jeho rodné Filadelfie. Tahle ta nahrávka, na níž Wild pracoval převážně ve vlastní režii, je jeho dosud nejosobnější a nejautentičtější a také staví na organickém zvuku, silných melodiích a výrazných kytarách. Pokud jste ji ještě neslyšeli, tak já určitě doporučuji. Kurta Weilla jsem objevil díky vysílání Rádia Wave a vždycky, když mi ho nějaký ten playlist vyhodí, tak z toho mám obrovskou radost. Tak si ho nenechte ujít a ve středu 2. září od 19 hodin v Arše Plus.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Wake up and remind myself that I'm the fucking king. In the distance nobody can give me what I need. Steaming up when I'm in the car. I'm vibing out when I'm in the dark. Always wanna fall apart 100,000 times. Happy when I'm running late, I'm always satisfied. Still steaming up when I'm in the car.

0: the day, she knew she'd be just fine. XOXO.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holko.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Já.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iDisílání.

Martina Shea a taky Blood Orange na jejich společném tracku Tuesday Feeling Choose to Stay. Já nevím, jak moc máte momentálně úterní pocity, protože je pondělí a to všichni moc dobře víme, kdo jsme museli vyrazit do našeho zaměstnání. 31. srpna, abych byl přesný, a vy pořád ladíte On Air s Vojtěchem Záhorou na Radio Wave. No, jelikož Český rozhlas se pro vás na tento nadcházející měsíc bude hodně měnit, převážně tedy Radiožurnál a také Český rozhlas Plus, protože v České republice se nám pomaličku blíží jak komunální, tak v některých místech i senátní volby. No a to samozřejmě znamená, že Radiožurnál Plus a také Český rozhlas Plus pro vás začnou připravovat různé volební speciály pro ty případy, že byste se třeba nedokázali stále rozmyslet, koho chcete volit. Tak vězte, že když budete ladit tyto dvě stanice, dostanete podrobný a také přesný volební servis. Radiožurnál i Plusko pro vás chystají debaty zaměřené nejenom na pražskou politiku, budou vyrážet i do menších obcí a 4 konkrétní debaty, které řeší 4 zásadní lokální problémy, se pro vás odehrajou na vlnách Radiožurnálu. Tyhle ty dvě stanice se také potom v ten speciální volební víkend spojí do jednoho velkého vysílání, aby vám přinášely podrobné výsledky. Samozřejmě, jelikož jde o volby komunální a na několika místech i senátní, což je samozřejmě stále dost taková lokální úroveň, podrobný servis můžete čekat i od našich regionálních stanic. Každá stanice bude přinášet servis z vašeho regionu. No a věřím, že tomu volebnímu tématu trochu ani neuniknete na vlnách Rádia Wave, i když zrovna zpravodajskou stanicí nejsme. Zpravodajský servis, který pro vás chystáme tento měsíc, bude tedy nabitý, tak si ho určitě nenechte uniknout na našich sesterských stanicích. Každopádně, jelikož naše vysílání je hlavně hudební, tak teď už zpátky do playlistu.

v očích probudávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi.

Právě nám hraje Cosmetic Institute s písničkou Nový závislosti. 16 hodin 48 minut v pondělním odpoledni, nejenom na Waveu, ale v celém středoevropském časovém pásmu. Máme pondělí 31. srpna, poslední srpnový den a vy posloucháte On Air s Vojtou Záhorou. Do konce 16. hodiny se vyrazíme s naším playlistem třeba na Slovensko. DJ Simi Livin Live s trackem Do teba, anebo taky Monika Omerzu Midriaková, tedy Léto s Monikou a její letošní novinka Odevzdaj sami. No a mezi tím taky Rina Savajama, ať tam nemáme jenom ten východní vítr, jak by se dalo říct, s písničkou Imagining na featu s Amarej. Tak hezký poslech a hlavně hezké pondělní odpoledne.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Angelika Garcia a písnička Butterfly a předtím taky Ive na tracku Bang Bang. Tyhle ty dvě skladby nám otevřely playlist 17. hodiny v pondělí odpoledne na rádiu Wave. A my se teď budeme chvíli věnovat konci prázdnin. Ne, že bych o tom nemluvil zatím uplynulé dvě hodiny. Každopádně věděli jste, že s koncem léta, což je náročnější čas pro rodiny, také se zvyšuje počet rozvodů. Na tuto souvislost mezi rozvody a dovolenými upozornili už před časem sociologové z Washingtonské univerzity, kteří ve své studii přišli na to, že rozvodovost nepohání tolika třeba náhlé finanční propady, ale spíše kalendáře dovolených. Je to spojené právě s tím, že prázdniny jsou pro rodiny náročné a proto v tomto období také narůstá počet rozvodů, nebo spíš až po nich, protože rodiny a partneři si většinou, a jak tak říkajíc, doufají a říkají a nechtějí si kazit to léto a snad přemlouvají sami sebe, že třeba na dovolené to bude lepší. Což každopádně tak trochu vytváří i tlak na ten společně strávený čas. A když ten společně strávený čas nedopadne dobře, tak potom to může dopadat špatně i právě takovým rozvodem. O tomhletom celém pojednává momentálně náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kde najdete článek rozhovor právě s psychoterapeutkou Eliškou Remešovou, která mluví o tom, jak náročné jsou pro partnerské vztahy a pro rodiny právě takovéhle, řekněme, volné časy nebo netradiční časy. Stejně tak jako prázdniny, nebo spíš po prázdninový čas, rozvodovost stoupá i po období Vánoc, které mají úplně stejný scénář. Nějaké vztahy si říkají, že Vánoce strávené přece jenom musí dopadnout dobře, anebo právě naopak, nebudeme si ty Vánoce kazit tím, že bychom mluvili o něčem špatném. Pokud vás tahle ta tématika zaujala a chtěli byste vidět víc proč a jak, tak určitě utíkejte na náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kde se dočtete momentálně více a my už se teď vrátíme zpátky do našeho playlistu. Velmi talentovaná 15-letá BAK a její písnička Thrifted Book.

0: mladá česká hudebnice Karolína Beranová a její písnička Ferryman. No a já pro vás mám teď ukázku z rozhovoru s mladou slovenskou zpěvačkou a hudebnicí Mess. Ta letos vydala svoje nové album Mess Season, na festivaly s ním však nevyjela, protože Mess se nejlíp vystupuje v nejrůznějších klubech, což taky dojde každému, kdo to desku slyšel. Jak se jí píše a proč preferuje kolektivní tvorbu, tak o tom si s ní povídala naše redaktorka Tereza Havlínková. Celý rozhovor s Mess najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude, kde rádi posloucháte, a nebo třeba i na našem YouTube. A tady je krátká ukázka z něj.
1: Já jsem přemýšlela, když jsem to album poslouchala, o takové jako postavě v showbiznisu nebo v hudbě, o ženské postavě v hudbě, a nějak se mi tam vytvářela taková linka tý jako sad girl, prostě heroin chick, spíš než jako baddie, takový tý jako fakt jako raw, ale fakt jako temný prostě stránky. Vzpomněla jsem si třeba na Fionu Apple nebo Amy Winehouse a vlastně mi došlo, že to je taková jako trochu nevděčná role v tom, že jako společnost často takovýhle jako postavy a ženy a hudebnice rychle jako olejbluje, jako že jsou jako problematický, že prostě moc jako vyříkají věci, tematizují věci, které jsou jako složitý, nelegální, prostě je to fakt jako problém, jo, že když otevřeně prostě mluvíš o, já nevím, jako mentálním zdraví, prostě návykových látkách, prostě sexuálním jako životě, takže to prostě může být i nevděčný docela. Tak myslíš, že taková kategorie dneska ještě třeba existuje, nebo že funguje na tom, v tom průmyslu?
2: Myslím si, že hej, myslím si, že právě hodně lidí se teraz s tím stotožňuje a já právě se stále pýtám mojich producentů, že či jsem baddy, lebo často prostě riešim, že ty vole, že baddy, že oni povedí na nějakou holku, že je baddy, a já si hovorím, že ty vole, ale že já vůbec nespadám do této baddy kategorie. A jakože je zajímavé, že si presne povedala, že by si to skôr priradila do toho heroin chick a akože k tomu Amy Winehouse problematickému životnému štýlu. To je niečo, čo ma nenapadlo, ale je to určite zaujímavý akože input. A akože ja si myslím, že som tak melancholicky trošku akože naladená, že mám to zmyšľanie smerované takto. A, ale vlastne mi to asi vôbec nevadí, mm-hmm. že mne nevadí byť krehká, nevadí mi hovoriť otvorene o tých veciach a v minulosti mi to trošku vadilo a robilo problémy, ale už teraz som to práve prijala a ako keby viem sa aj sama nejak komfortnú, neviem, jak to, akože, mm-hmm. že dať si sama sebe ten pokoj skrz to, jak nad vecami už rozmýšľam a
1: takže neměla jsi někdy jako pocit, že prostě tě někdo jako labeluje a kategorizuje, že jo, to je prostě tak jako crazy holka, že to prostě může být. Já, mě zajímá, jestli to je stigmatizující třeba potom.
2: Ne, to mě vůbec asi nějak netrápí.
3: Rádio Wave. Podporujeme českou hudební scénu.

0: different mode. So I didn't go.
1: Vy určitě víte, že pondělní večer na Waveu znamená naši stage, tedy pořad, ve kterém vám přinášíme nejrůznější světové koncerty a to všechno do pohodlí vašich domovů na druhou stranu vašich radiových přijímačů. No a dnes večer od 9 hodin se můžete těšit na koncert australské zpěvačky, hudebnice Courtney Barnett. Ta ve své tvorbě, pokud ji neznáte, propojuje alternativní rock a taky takové velmi osobité písničkářství. A hlavně má takový velmi monotónní, charakteristický vokál, zatímco oproti tomu její texty jsou potom velmi nemonotónní, spíš takové vdůvtipné a dá se v nich hledat spoustu různých výrazů. Courtney Barnett se do širšího povědomí veřejnosti dostala svým debutem s názvem Sometimes I Just Sit and Think and Sometimes I Just Sit. A to je něco, s čím já bych se dokázal rozhodně ztotožnit, rád občas jen tak sedím a vlastně ani nepřemýšlím. Každopádně tohle to už je o něco starší deska z roku 2015. A věřím, že to se nám sedělo ještě lépe bez všech těch ruchů sociálních sítí kolem nás. Každopádně, tady to její debutové album jí vyneslo spoustu nominací, spoustu ocenění. Byla oceněna v Austrálii ARIA Music Award, taky byla nominovaná na Grammy, taky na Brit Awards. No a její pátá deska vyšla právě letos v březnu. Ta se jmenuje Creatures of Habit a my vám ji představíme dnes večer od 9 v rámci naší stage. Bude to koncert, který Courtney Barnett natočila v rámci BBC Radio 6 Music Festivalu, tak si ho rozhodně nenechte ujít, protože je to opravdu jedinečná šance, jak slyšet Courtney Barnett naživo, ale vlastně tak trochu ne.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Dohrává nám Ivy Z s písničkou Kingdom of Love, velmi taková něžná písnička. Tak i s takovou něžností budeme pokračovat a vydáme se do našeho Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a říkám, že s něžností budeme pokračovat, protože jeden takový něžný kulturní tip pro vás mám právě přichystaný. Zamíříme do Zlínského kraje, do Kurovického lomu, kde bude právě příští sobotu a 6. září probíhat festival Lofofora, právě v lomu Lofofora. Od 10 hodin začne tento program. Je to už 4. ročník festivalu současného umění a hudby, který se odehrává uprostřed magické přírodní rezervace, jakou je Kůrovnický lom. Najdete tu koupání, ale taky koncerty, performance, výstavy, přednášky a samozřejmě další program, a to nejenom na břehu lomu, ale také na jeho hladině. Letošní ročník se bude dotýkat tématu čarodějnictví, a to jako připomínka vztahu člověka k přírodě. Tenhle ten vztah je totiž založený na takové vnímavosti, na respektu, na péči o život a hlavně na hlubokém propojení, nikoli naopak na destruktivní logice nebo na nadvládě a vykořisťování. Když se blíže podíváme na ten program, tak z koncertu vám tu třeba vystoupí Neversol nebo také Ursula Seregi se svým magickým saxofonem. Za zmínku bych určitě ještě uvedl Ginger Wizard and the Peter Jacksons. Samozřejmě, ale tady toho najdete mnohem víc. Jsou tu i workshopy a různé workshopy třeba řezbářství či pedal yoga, což si představuju tak, že si vezmete pedalboard a na něm budete cvičit jogu, tak snad nikam moc dál neodplujete. Najdete tady také různé výtvarné instalace a nebo i debaty na nejrůznější témata. Tak pokud máte tuto sobotu 6. září čas, tak vyražte do Kurovnického lomu v Zlínském kraji, kde totiž od 10 hodin bude probíhat festival Lofofora v místním lomu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Kulturistán.

dívčí trio Bibion, kapela z Prahy, nám zní na vlnách Rádia Wave právě nyní a s písničkou No Friends, Just Customers. Je 17 hodin 47 minut a odpolední pondělní On Air svojitou záhorou dospěl do svého konce. Předtím, než se s vámi však rozloučím, tak vězte, že program Rádia Wave je pro vás nachystaný a běží dál od 18 hodin, totiž naše vysílání přebere Alena Harceníková se svým pořadem Fasády a tentokrát se zaměří na komunitním bydlení, co všechno to obnáší a na co se zaměřit, když byste v takovém komunitním bydlení chtěli bydlet a jak počítat třeba s tím, že každou chvíli a řekněme tak jednou za měsíc chodíte se všemi svými spolubydlícími a na takové terapeutické supervize. Každopádně o tom víc, tak to budou Fasády dnes od 18. Doufám, že se vám uplynulé 3 hodinky v mojí společnosti líbily a já se na vás těším zase někdy příště, tak se mějte hezky, čaudy. We'll be right back.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádio Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena a posloucháte další Fasády. Pořad o architektuře a veřejném prostoru, který jde až na cihlu. Bydlení začíná být nejenom pro mladou generaci čím dál tím větší problém. Na pořízení vlastního bydlení v metropoli potřebujete téměř 15 ročních platů a vlastní bydlení si v Praze nebo Brně může dovolit jen menší část domácností. A ani nájemní bydlení dnes pro mnoho lidí není samozřejmou nebo dostupnou alternativou. Byty jsou drahé, vysoké nájmy a krátkodobé smlouvy situaci ještě víc stěžují. V posledních 10 letech se tak v Česku začínají objevovat různé způsoby, jak na otázku dostupného bydlení hledat jinou odpověď. Jedním z nich je právě komunitní bydlení. Dnes si budeme povídat o tom, proč by někdo chtěl bydlet s dalšími lidmi, jak si takový dům vůbec založit a jestli se dá společně nejenom koupit dům, ale taky v něm dlouhodobě a šťastně žít. Mou hostkou je Anna Remešová z organizace Sdílené domy. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak když se řekne společné bydlení, já si představím hlavně spolubydlení. Nějaký větší starý byt, jedna společná lednička, každý má svůj pokoj, do kterého smrskne celý svůj život. Co si mám představit, když se řekne komunitní bydlení? Jak moc se tohle od sebe liší?
3: Komunitní bydlení je opravdu hodně široký pojem. I v zahraničí, ale i v České republice se setkáváme s různýma modelama komunitního bydlení, nebo můžete se setkat i s kolaborativním bydlením, termínem. A to, co my přímo máme v organizaci v naší síti Sdílené domy, jsou právě různé modely. Setkáte se tam s bytovými domy, kde každý ten dům, který je v síti sdílených domů, není vlastněn jednotlivci, ale vždycky je majetkem družstva. A ty jednotliví lidé, kteří žijí v něm nebo ho využívají a spravují, tak jsou vždy členové a členky toho družstva. Takže dochází k tomu, že nikdo nevlastní žádné podíly. Využíváme právní model sociálního družstva, ne tedy bytového družstva, ale to, na čem se potom dohodnete s těma spoludružstevníkama a družstevnicema, je, že můžete obývat buď právě byty, můžete obývat pokoje, anebo máme i případy v některých projektech, kde bydlíte v maringotce, v tiny houseu na pozemku, který vlastní to družstvo. Takže to komunitní bydlení opravdu může být od toho spolubydlení až po dům, kde každý vlastní, nebo bydlí tedy v bytové jednotce, ale třeba sdílí prádelnu, sdílí péči o děti, sdílí zahradu, kde pěstují společně zeleninu a ovoce, sdílí energie, sdílí třeba možnost právě

0: odebírat energie z obnovitelných zdrojů, třeba z fotovoltaiky na střeše. To je případ naší energetické komunity, kterou jsme založili minulý rok v Děčíně, kde v součástí té komunity, té energetické komunity, není jenom naše domácnost, našeho družstva Racek, ale dalších 6 domácností v Děčíně, které budou sdílet elektřinu ze solárních panelů na střeše jednoho z domů. Takže toho komunitního, ten termín komunitní opravdu je velmi široký.
1: My se dneska zaměříme hlavně na ty 4 domy, které jsou v té organizaci sdílené domy. Je to teda už zmiňovaný Racek, potom první Vlaštovka v Praze a pak Volavka a Skorec u Brna. Vy už jste říkala, že právě v Rackovi žijete. Proč jste se vůbec rozhodla jít do komunitního bydlení a zrovna v Děčíně?
0: No, byla to poměrně dlouhá cesta. Já jsem nic nezdědila a žila jsem v Praze v té době, kdy jsme kupovali dům. To bylo na jaře 2022. A věděla jsem, že jedinou mojí možností nebo budoucností budou podnájmy. Žiju celý život v Praze, narodila jsem se v Praze, ale začala jsem mít pocit, že už Praha pro mě není, obzvlášť kvůli tomu, že pracuju celý život v kultuře a ty platy se nezvedají posledních několik desítkách let a cítila jsem sama na sobě opravdu ten rozdíl mezi tím, kdy se zvedají rapidně ceny nemovitostí a podnájmu, ale nezvedají se vlastně ty platy, což vytváří současnou krizi bydlení samozřejmě, a se kterou se potýkáme velká část lidí, která nevlastní nic nebo nezdědila nebo nemají finance na to, aby si mohli koupit vlastní nemovitost nebo získat hypotéku, což pokud třeba pracujete v kultuře, ale nebo i třeba v pečujících službách, ze sociální pracovnice, ve zdravotnictví, tak prostě ve školství, tak na to nedosáhnete v současnosti na hypotéku. Takže jsem těch variant moc neměla. Ta varianta byla teda střídat krátkodobé nájmy a upracovat se k smrti. A v té době vlastně kolem toho roku 2020 po covidu už jsme věděli, že tady funguje organizace Sdílené domy, a která v roce 2021 zajistila koupy první nemovitosti. To je dneska první Vlaštovka v Převnově v Praze. Na tu koupy získali půjčku od německé nadace Umfertilen, takže právě ta blízkost vlastně těch našich sousedů, kde model komunitního bydlení, družstevního vlastnictví už funguje od 80. let, těch domů vlastně v síti Miethäuser Syndikat, kterou my jsme se inspirovali ve sdílených domech, tak je přes 200. A protože tam ty modely znají, tak tam jsou i finanční instituce, které jsou schopny podpořit finančně koupy nových nemovitostí. A my jsme věděli, že v tuhle chvíli tu půjčku nedostaneme od toho Německa, protože oni zatím chtěli jenom půjčit té první Vlaštovce a uvidějí, jak to půjde tady, a pak když tak podpořit další projekty. Ale věděli jsme, že můžeme dát nějaký peníze dohromady z toho, co máme uvnitř naší skupiny, kterou jsme dali dohromady v roce kolem roku 2020. A protože velká část z té naší skupiny zajímala jí otázka spravedlivé transformace v severních Čechách. Byli to lidé třeba angažovaní kolem organizace Limity jsme my. Zajímalo nás, co se bude dít s koncem těžby uhlí. Tak jsme si říkali, že zkusíme to bydlení najít především v severních Čechách. A hledali jsme nejdřív v Ústí, ale kolem toho roku 2021 už i Ústí bylo drahý. Takže tak jsme objevili tenhle dům poměrně náhodou v Děčíně. A jakmile jsme ho viděli, tak jsme si řekli, tam jdem. Je to stará vila, veliká vila. Její plány architektonické jsou z konce 19. století. Letos oslavíme 130 let, kdy tam stojí ten dům, a máme zahradu velkou, a bylo to prostě jako okamžité ano, že tady chceme bydlet. Je to poměrně uprostřed města, mezi lidmi, a je to něco vlastně, na co já bych sama jako jedinec nikdy nedosáhla, vlastně na bydlení ve velké vile se zahradou, kde můžu právě spoustu věcí buď sdílet, ať už je to od nějakých těch spotřebičů, anebo auta můžu sdílet s lidmi, se kterými bydlím. Ale stejně tak já můžu říct, že se tady podílím na komunitní energetice, i když já jsem proto nehla ani prstem, ale vlastně na tom se podílejí další lidé z toho našeho družstva. Ale já se budu těžit, budu odebírat energii z čistých zdrojů a z toho mám radost. Stejně tak jako o zahradu, kterou někdy zalívám, ale teď můžu jíst skvělý rajčata, ale nikdo jiný je zasel za mě.
1: Když zmiňujete, že to je velký dům, tak si taky dovedu představit, že to je spousta práce. Jak se tahle ta práce třeba rozděluje? Nebo pojďme si klidně popsat takový typický týden v Rackovi. Jak to třeba vypadá, jestli máte nějaké schůzky, kdo tam uklízí, jak jste si tohle vlastně určili?
0: Mhm. Ještě jsem zapomněla říct, že teda v Rackovi to je velká vila, kterou jsme nechali skolaudovat na polyfunkční dům, takže je skolaudovaný jako jedna bytová jednotka a dole v přízemí máme občanskou vybavenost, takže můžeme poskytovat pronájmu k nějakým akcím například, což děláme, a v té bytové jednotce vlastně bydlíme teda v 10 lidech, někdo bydlí jako jedinci, někteří lidé bydlí jako páry nebo jako rodina a společně teda sdílíme sociální zařízení kuchyni a právě spotřebiče. A ty samozřejmě tohle vytváří nějaký místa potenciálního konfliktu, které se snažíme řešit dopředu, ať už tím, že máme schůzky jednou za 14 dní, na kterých řešíme velmi praktické věci k chodu domu, ale řešíme tam i nějaké potenciální věci, které by mohly třeba právě předcházet nějakým konfliktům. Například na někoho už je moc, třeba náštěv nebo těch akcí veřejných, co pořádáme. Pojďme se o tom pobavit, jestli bychom mohli ubrat. Což takhle bylo třeba v prvním roce, že my jsme měli opravdu nabitý program na Rackovi, tak jsme trochu ubrali, protože přece jenom tam žijeme a potřebujeme mít taky občas klid. Tak to byla jedna z věcí, o kterých bylo nutné se pobavit. Pak je to samozřejmě různý typy úklidů, máme rozdělený služby na úklid, ve kterých se střídáme. Střídáme se ve vaření, protože je samozřejmě výhodnější, když někdo oběd uvaří pro všechny, kdo třeba pracují v domě na home officeu, což nejsou všichni, někdo chodí do práce ven, do školy, řeže stromy, v ochraně přírody lidé pracují a dalších profesích. Tak třeba právě to vaření. Pak máme jednou za čtvrt roku takzvanou supervizi s externím supervizorem, kde se potkáváme všichni a máme, to má právě sloužit k tomu sdílení a k tomu předcházení konfliktu. To by měl být ten moment, kde například pokud někdo má pocit, že je třeba o něčem mluvit, co je lepší probrat, než to úplně vyhřezne a vybouchne a pak třeba ten člověk odejde, tak tohle je ten prostor, kde se o tom všem pobavit. Ještě s někým externě a mírně ty konflikty. A pak jednou za půl roku máme takzvané strategické plánování, kde plánujeme nějak do budoucna, vlastně jak rozvrhneme finance, které máme právě na opravy, co musíme opravit, co musíme změnit. Například jsme změnili vytápění z plynu na dřevo. Teďka pracujeme na tom, aby jsme měli spoustu dřeva na zimu, takže sekáme dříví. Tak takovýhle jako velmi praktické věci, ale až po té, dejme tomu, měkčí, možná víc psychologicky právě třeba, že se někdo necítí, nemá pocit, že jsou jeho potřeby naplněny, tak se o tom bavíme, jak je naplnit.
1: Taky mi z toho trošku zní, když ještě pořád mluvíme o Rackovi, o velké vile se zahradou, která asi nebude jako úplně v nejlepším stavu ta vila, že to chce hodně zručnosti. Musím být zručná pro to, abych mohla žít v komunitním bydlení.
0: Nemusíte vůbec. To je právě ta výhoda a třeba já osobně jsem z toho hodně těžila. Neuměla jsem stavět zdi, neuměla jsem dělat beton a teď už trochu víc tomu rozumím. Neřekla bych, že umím stavět zdi, ale víc tomu rozumím, protože my jsme vlastně jedna z takových prvních investicí, kterou jsme museli udělat, byla nová střecha a nové podkroví. Střechu jsme si nechali udělat, protože to už je hodně profesní věc, ale zateplení pod střechou a nové podkroví, kde se zvedaly stěny, zvedali jsme stropy v místnostech, tak to jsme se naučili dělat a já jsem se právě naučila třeba stavět z porfixových cihel zdi a musím říct, že bylo to hodně náročný, byla jsem hodně nervózní, první měsíce jsem se bála chodit do stavební na něco tam říct, co potřebuju, ale po půl roce už prostě získáte to sebevědomí a ten vlastně to, že se zmocníte, empowerujete k takovýmhle aktivitám, je jako něčem neuvěřitelný zážitek nebo přínos. A pro mě to byl, rozhodně to byl jeden vlastně z věcí, je to jedna z věcí, na kterou jsem třeba hrdá, že jsme to podkroví zvládli takhle postavit. Je dobrý si vlastně v těch domech, komunitách říct, na co zvládnete sami a na co je teda opravdu i ekonomicky výhodnější mít odborníky, odbornice. My pořád se snažíme najít nějaký ten balanc mezi tím, co je lepší si udělat sám, co ne. Ale protože taky nechcete, aby se na tom všichni strhli. Ale rozhodně ve chvíli, kdy se víc ty síly takhle můžou rozložit mezi víc lidí, tak to je lepší, než když prostě ten dům rekonstruuje jeden. Třeba většinou je to muž z jedné rodiny, který si hledá o víkendu čas na to, aby zrekonstruoval velký dům, tak to věřím, že musí být fakt náročný. Tak tady bylo fajn v tom, že když jsme na tom pracovali skoro 3/4 roku, tak člověk mohl říct, teďka už prostě nemůžu, potřebuji se tady věnovat téhle práci. A třeba zastoupili další lidé, kteří se na tom podíleli. Co je ještě fajn u tohohle modelu, je, že ve chvíli, kdy družstevně vlastníte a ještě v rámci vlastně toho sociálního družstva, což je ten právní model, tak ty peníze, které jdou z nájmu, my tam bydlíme v nájmu všichni, a tak ty finance jdou primárně na splácení těch půjček, který máme od sebe navzájem a od našich rodinných příslušníků na to, aby jsme mohli koupit tu nemovitost, ale zároveň to jsou i peníze, které pak jdou do těch oprav. Takže tady to, co vy vyděláte a dáváte do nájmu, tak nejde do kapsy nějakému soukromému investorovi nebo landlordovi, ale opravdu znova jde to zpátky, to proudí do té nemovitosti, do těch oprav, do toho, co potřebuje ten dům, co potřebujete vy. Což si myslím, že je taky nějaký důležitý moment, který, když jste v nájmu někde v soukromém bytě, tak si nemůžete, tak vlastně si nemůžete dovolit, no, třeba dělat takovýhle velký úpravy, rozhodovat o tom, jak bude ten byt vypadat, jak bude vypadat ten dům, ve kterým žijete, jeho okolí, tak to mi přijde taky ještě důležitý, tato vlastně demokratizace toho místa, ve kterém žijete, že můžete rozhodovat o tom, ale zároveň i z toho těžíte hodně. Odpovídá to víc potom vašim potřebám. Nebo tam potřebám ty komunity právě. V některých případech pak i může docházet k tomu, že to vytváříte to prostředí společně se sousedy, se sousedstvím.
1: A kolik vlastně platíte nájem? Nemusíte to říkat vůbec přesně, ale třeba v řádu nebo v porovnání s Děčínem obecně?
0: Já myslím, že v porovnání s Děčínem to nebude zas tak velký vývar, nebo tak ohromně výhodný bydlení a bude to asi podobný, za pokoj budete asi v Děčíně platit třeba 5 000, mezi 5 000–7 000, takže to máme tak nějak podobně.
1: Ale v porovnání s Prahou je to vlastně skoro nic.
0: Je to tak, dneska už v Praze bych za 5 000 pokoj opravdu asi nesehnala.
1: To ne.
0: Ale my jsme dřív platili míň a pak jsme si řekli, dobře, ale musíme myslet na ty půjčky, které potřebujeme splatit, takže jsme si řekli, že ty nájmy zvýšíme podle toho, jak kdo může. Takže jsme dali nějaký rozmezí, v rámci kterého je dobrý teda ty nájmy mít vysoký a lidé platí podle svých možností, protože někdo pracuje právě třeba jako sociální pracovnice, někdo pracuje ve školství a má trochu větší plat, takže si může dovolit platit i větší nájem. Je to, v tom taky spočívá vlastně tady tenhle ten model toho solidárního bydlení, že platíte, kolik můžete, ale víte, že vás nikdo nevyhodí, pokud to nezvládáte třeba splácet. A já teďka mám jistotu, že budu v lednu dál bydlet tam, kde bydlím a nezmění mi nikdo smlouvu, nevyhodí mě, nezvedne mi nájem o 20% nebo více, což je velký problém.
1: Když se podíváme na to bydlení sdílených domů obecně, tak jak jsem říkala, pod tu organizaci vlastně teď spadají 4 domy. Proč se všechny jmenují podle ptáků?
0: Protože to začala první vlaštovka.
1: A pak se šlo dál, má to nějakou logiku, proč je Racek v Děčíně třeba?
0: Ne, nám se to líbilo. Chvilku to vypadalo, že budeme plameňák, ale nemá to vlastně, tak je tam to Labe, ta přístav, tak možná by mohlo být, možná to tam hrálo roli, ale nám se to nějak líbilo. Tak ta první vlaštovka je opravdu, že to je ten první dům, to je teda první vlaštovka toho komunitního dostupného nájemního bydlení v České republice. A my jsme si říkali, dobře, než tady přemýšlet 100 let nad tím názvem, tak pojďme si taky vzít nějaký ptačí název. A líbilo se nám, že ten Racek je takový zlobivý
1: a ukřičený.
0: A tak tam tak přilítneme do toho Děčína a budem se snažit trochu vytvářet nějakou alternativu možná, no, což někdy samozřejmě lidi považují za zvláštní, někdy to je naopak vítají vlastně takovouhle formu vlastně, že lidé se dají dohromady a společně si něco pořídí a pak to tam takhle své pomoci opravují. A ty další pak na to navázali, Volavka i Skorec, ale teďka se klubají další projekty a ty už nemají už ptačí. Bych to řekla, ty už nevypadají, že by dál pokračovali v ptačích název, tak možná se rozrostem i o projekty bez ptáků.
1: Wow. Tak třeba aspoň se budeme držet ve fauně a flóře. Uvidíme. Když se podíváme právě na Skorce, který je na Blanensku, kousek od Brna, což je vlastně ten nejnovější dům, který teďka teda prochází nějakou rekonstrukcí, tak jak vlastně dojde k tomu, ke koupi třeba toho domu, nebo k výběru, ať už lokality, nebo i toho konkrétního objektu? Kouknu se prostě na nějaký stránky, kde se prodávají domy a řeknu si, tenhle se mi líbí, nebo jak tohle vlastně funguje? Mm-hmm.
0: Každý ten projekt v té sítě to má opravdu jinak. Většinou teda je to klasické hledání přes realitní trh, což byl náš případ v Děčíně, byl to i případ, myslím, toho Skorce určitě. Některé případy těch projektů jsou, že někdo z toho kolektivu věděl, znal někoho, kdo právě něco prodává. To je třeba teďka jeden projekt, který konzultujeme ve sdílených domech a ten dům jim bude prodávat kamarád té skupiny. Takže vědějí o tom domě a chtějí tam bydlet, založit tam komunitní bydlení. Ale skoro všechno jsou opravdu domy, které se hledaly přes stránky nějakého realitního makléře. Ono to vypadá, že těch domů je docela dost, i prázdných, ale těch vyhovujících domů vlastně tolik není. To vidím teďka na těch projektech nebo těch skupinách, které existují, nebo třeba už založili sociální družstvo a teďka hledají dům, není to vůbec jednoduchý.
1: A jaká by měla být třeba ta dispozice toho, nebo co je to ideální vlastně?
0: Strašně záleží na těch potřebách toho kolektivu. Jsou kolektivy, které chtějí bytový dům, chtějí bytové jednotky. To je samozřejmě náročnější cenově. Dost často ty kolektivy hledají něco kolem Prahy a to už prostě dneska je opravdu nedostupný. Ale snažíme se jim říct, že jestli nechtějí že to bude náročný najít něco takového kolem Prahy, ale zároveň nechceme úplně odrazovat. Takže nejčastěji jsou to nějaký atypický dispozice vlastně nemovitosti, což je třeba i ten mlýn u Adamova, kde sídlí družstvo Skorec, tak jsou to vlastně místa, kde buď je to nějaký penzion nebo hotel, což je případ i té Prahy, i toho Skorce, který můžete teda přestavět na bytové jednotky, a nebo je to větší statek, který zase můžete využít tam ty větší pozemky kolem a umístit tam třeba právě maringotky, tiny housy. Tak to je taky případ těch dalších projektů. Takže záleží opravdu, co ta komunita hledá nebo ta skupina potřebuje. A každý má ty potřeby jinak a my se vlastně snažíme potom, když jim pomáháme zakládat to družstvo a řešit s nima, jak si nastavit ty finance, jak najít ten dům, tak se snažíme i jim jakoby dát nějakou tu, říct, že těch variant je prostě spoustu, že mají nějakou možná představu v hlavě, ale dost času jim musíte přizpůsobit ty nemovitosti. A ono to opravdu, což můžu říct sama ze zkušenosti vlastně na tom Rackovi, ten dům hrozně určí ten život. A je to fajn, pokud se vám tam líbí samozřejmě.
1: Když se ještě podíváme na rekonstrukce těch domů, tak často to jsou vlastně nějak architektonicky zajímavé domy nebo nesou nějakou historii. První vlaštovka právě využila vlastně i architekty ze Second Nature. Je to nějaká tradice nebo je to spíš své pomocí nějaké kutilství nebo je to zase dům od domu?
0: Je to dům od domu, je to skupina od skupiny a záleží, jaká je ta nabídka zrovna, co se vám podaří teda ulovit. My v současnosti v České republice jdeme už skoro vždycky po hotových domech, protože tam už je, pokud se rozhodnete pro to, máte i tu odvahu, máte třeba i zkušený lidi, což často jsou i v těch kolektivech, lidi, kteří mají zkušenost třeba s rekonstrukcema, prací se dřevem a tak dále, tak je fajn vlastně koupit teda starší dům a zkusit ho opravit. Říká se, že to je ekologicky míň náročný, nebo je to ekologicky udržitelnější kupovat starší domy, nenechat je chátrat a opravovat je. než stavět nové. Na druhou stranu je třeba říct, že ta nabídka je prostě omezená a ne všechny domy vyhovují vlastně tomu typu komunitního bydlení. A jsou vlastně, jsou státy, jsou iniciativy, které jdou spíš tou cestou ty nové výstavby, dává to smysl. To je například současná iniciativa v Polsku, která bude stavět družstevní dům. Je to stejný princip, jako máme my, že to je družstvo, kde lidé jsou členama a členkama družstva nevlastní podíly. Stejně tak to bude i v Chorvatsku, kde se teďka chystají tři nové výstavby družstevních domů ve třech různých městech. V Chorvatsku je skvělá současná situace a podpora od státu, což rozhodně hraje velkou roli, protože jednak umožnili teda tu právní formu té neziskové společnosti, ve které lidé dostanou to dostupné nájemní bydlení, což my používáme to sociální družstvo, to není totiž úplně nejideálnější, protože tady prostě žádný jiný model není. A zároveň v tom Chorvatsku mají možnost získat až 80% bezúročnou půjčku na tu výstavbu, takže tam vlastně ty podmínky jsou opravdu teďka hodně fajn. Bylo to nějaké rozhodnutí státu tenhle typ výstavby podporovat a ty peníze tady jsou, hodně se na to zaměřuje teďka Evropská unie, Evropská investiční banka, ale musí tam být ten zájem na to, na té úrovni toho státu.
1: Takže... A v Česku zatím moc podpora není teda?
0: Byla tady snaha vytvořit takový koncept bytové společnosti s omezeným ziskem. Na tom pracovalo minulé vedení Ministerstva pro místní rozvoj, ale tato snaha byla v současnosti pozastavena. My jsme vlastně byli součástí pracovní skupiny, která to připravovala, ale už nejsme. A tou snahou vlastně bylo právě podpořit tyhle typy iniciativ, organizací, komunitního bydlení, který není zaměřený na zisk, protože opravdu to, co vyděláte z těch nájmů, tak jde zpátky vlastně do té nemovitosti a nelze s ním potom spekulovat. To je důležitý, proč my máme ten model toho sociálního družstva a ne bytového družstva, protože ve chvíli, kdy vlastníte ty podíly, tak v podstatě, jak to máme v Čechách, tak se jedná o soukromý vlastnictví a vy s tím můžete dělat, co chcete. Tam nelze zamezit nějak tomu, že si to ten člověk prodá, ten svůj podíl, zdědí ho někdo, bude pronajímat ty byty na Airbnb a vydělávat na tom, když to v tom našem modelu, který my používáme ve sdílených domech, tak tam takhle s těma podílama nakládat nemůžete a opravdu mají sloužit prostě ty prostory k jedinému účelu a to je dostupný nájemní bydlení.
1: A to je to, co mi je na tom právě docela dost sympatický, protože nejenom, že teda třeba právě v případě Děčína, ale i dalších domů vezmete dům, který by jinak zůstal takzvaně na ocet v tom pohraničí nebo Sudetech, to můžeme vlastně vidět docela často, že není tu už někdo, kdo by se dokázal o takhle velký dům sám nebo vilu postarat a ještě vlastně zaručíte to, že už to tak třeba zůstane, doufejme navždy nebo alespoň po nějakou dlouhou dobu. Zároveň se s tou komunitou, což už jste taky trošku zmiňovala, spojuje i nějaké žití v tom městě. Že to vlastně není jenom to, že vy se uzavřete v nějaké vile a tam si spokojeně bydlíte v 10 nebo více nebo méně lidech, ale taky něco vlastně přinášíte do toho města. Tak co třeba všechno v Rackově děláte? Rozchechtali jste Děčín?
0: Na Rackovi jsme byli aktivnější ty první dva roky, jak jsem říkala předtím. Dělali jsme mnohem víc takových sousedských akcí, práce. Chtěli jsme založit vlastně tu zahradu, mít jako komunitní, říkali jsme komunitní zahrada. Mysleli jsme si, že lidi budou víc chodit vlastně a třeba se tam vytvoří nějaký záhonky. To se úplně nestalo, ale je to samozřejmě tím, že jsme tam byli noví a je to hodně práce. Ta práce se sousedstvím vyžaduje, že opravdu na tom místě jste a udržujete nějakou kontinuitu. A my se to pomalu podle mě učíme. Jsme tam 4 roky teď, myslím si, že je dobrý počítat s tím nějakým dlouhodobým horizontem a v některých věcech se to povedlo víc, v některých míň. Třeba v té zahradě se to možná tolik nepovedlo, ale třeba více to povedlo teďka v tým založení té energetické komunity právě s domácnostma z Děčína. Daří se to občas tím, že si hrajeme s dětma ze sousedství. Taky to tak bylo dřív třeba víc než teď, kdy na to nemáme třeba tolik času. Hodně se to pozastavilo tou rekonstrukcí, kde jsme se hodně vyčerpali. Řekli jsme si, dáme si teďka víc pauzu. Ale ten dům je takovej v něčem otevřený. Kdo chce, tak přijde a může se na něčem podílet. Hodně nám pomohlo, že jsme založili loni KPZ-ku, komunitně podporované zemědělství, tak nám začali víc lidé chodit si každý týden pro zeleninu. To je model, který spolupracuje přímo se zemědělcem. Zemědělec, buď on sám přiveze zeleninu, kterou pak rozdělíte mezi lidi, kteří se podílí v té komunitě, anebo vy jedete si pro tu zeleninu na farmu. Letos jsme měli KPZ-ku s německým farmářem, kousek za hranicema má farmu. Tak u nás byla výdej na ty zeleniny, tak nám chodili lidé takhle. Jedna ze sousedek má hrozně ráda naše slepice a stará se nám o ně, což je skvělý, protože občas si zapomeneme zavřít dveře večer, tak ta to hlídá. A je vidět, že každý den tam chodí a krmí je a vaří jim a má z toho radost. Tak to je samozřejmě jeden člověk, ale vlastně myslím, že to jsou takový malý kručky. A pak myslím, že taky každý ten z projektů ve sdílených domech je v nějaký jiný lokalitě. Třeba ten skorec je víc v přírodě, umožňuje naopak, že tam můžou přijíždět kolektivy, můžou tam přijíždět organizace, stejně jako na tu Volavku a mít tam nějaký víkendový soustředění, využít ty louky, mít tam nějaký programy, tak takhle třeba hodně fungují i ty projekty, že poskytují ty prostory, které mají třeba dalším skupinám a kolektivům, což na to my máme třeba to přízemí právě. Nevím, potkávali se u nás třeba děcka z Fridays for Future, měli tam víkendové setkání, nebo i nějaký mezinárodní kolektivy. Tak to je fajn, že kromě toho, že ty prostory slouží k tomu bydlení, tak pak můžou takhle vlastně i sloužit vlastně k nějakým dalším aktivitám, ale tohle je nějaký už teda širší, to už nějaká širší komunita, to není to bezprostřední sousedství, ale si myslím, že na to přicházíme postupně, že byli jsme hodně ambiciózní v tom. Přišli jsme do Děčína a představovali jsme si, jak aktivně rozjedeme sousedské vztahy a myslím, že tohle je něco, co vyžaduje hodně času, důvěry ze strany toho sousedství, aby nás tam přijalo a zatím jsme tam 4 roky a myslím, že ještě ten čas máme a víme, že tam budeme teďka dlouho, že jen tak zase nepůjdeme dál.
1: Taková tradiční otázka na závěr rozhovoru je, když něco chci, tak co mám dělat, takže pokud jsem teď inspirovaná tímhle rozhovorem a uvažuji o komunitním bydlení, co mám dělat a ještě to pojďme trošku zkomplikovat, co když třeba nemám kamarády, nebo ne kamarády, kteří by se mnou do toho šli. Je nějaká třeba seznamka na sdílených domech, nebo jak se s tímhle poradit?
0: To je úplně ideální otázka. Jestli tenhle díl vyjde před 15. zářím,
1: vyjde,
0: výborně, tak vás zvu na takzvaný speed dating, který děláme 15. září v galerii Jaroslava Fragnera. Začíná, je to takový workshop, který děláme se sdílenými domy a začíná v 5 večer. Je to v Praze, v galerii Jaroslava Fragnera v Praze na Betlémském náměstí a slouží tenhle workshop k tomu, abyste se mohli seznámit s dalšími lidmi, kteří o něčem podobném přemýšlí. A pokud nemůžete na ten workshop, tak právě na to slouží náš e-mail sdílených domů, webové stránky, kde se snažíme právě, ať už nás osloví konkrétní kolektiv, kterého to zajímá, pak mu v rámci naší pracovní skupiny konzultace přiřadíme lidi, kteří se jim věnují a pomáhají jim projít tím procesem založení toho družstva, hledání domu, nastavení těch finančních plánů, a nebo jsou to jednotlivci, tak je zkusíme třeba už navést na nějaký existující projekt. Některé projekty schání ještě nájemníky a nájemnice, některé projekty už jsou plné, takže těch možností je spoustu, buď se člověk může zaplnit už do existujícího kolektivu, anebo buď teda sám se seznámit s někým, kdo o tom má zájem, anebo mít už pár přátel a oni se další najdou. My jsme také začínali v 6 lidech a pak se vlastně další lidé postupně přidávali k tomu, což si myslím, že je taky jedna z těch věcí v rámci toho sousedství, že k nám se pak později přidali lidi z Děčína a z okolí, i když neměli zkušenosti, vůbec neznali jsme se předtím, neměli zkušenosti s nějakým komunitním bydlením nebo možná i s tou ideou toho družstevního vlastnictví, ale skrz ten život na té vile se to naučíte. skrz to vlastně spolužití tam možná pak začnete sdílet i nějaké hodnoty a společnou péči vlastně o nejen ten dům, ale o sebe navzájem a možná i o to životní prostředí, protože dost často vlastně to komunitní bydlení se mluví o tom, že je i udržitelnější právě díky tomu sdílení a tak.
1: To mě ještě taky zajímá tedy, jestli pak děláte nějaká výběrka, když k vám někdo přijde nebo přijímáte každého.
0: No, samozřejmě, že musíte trochu řešit, jestli ten člověk sedne tam na to místo, takže se nám lidi většinou představějí a my se s nima potkáme předtím, než řekneme, že tam budou bydlet. To je ale právě zase znova ten rozdíl mezi možná Radským a třeba Vlaštovkou. Vlaštovka jsou bytové jednotky, tam samozřejmě je fajn, když sdílíte ty hodnoty, ale vlastně tyhle projekty by neměly sloužit jenom lidem, kteří sdílí stejné představy o životě. Naopak ta diverzita je důležitá a já doufám, že časem vlastně ty sdílené domy tak porostou, že budou schopný podporovat i projekty lidí, kteří třeba nemají tolik času věnovat se tomu organizování. Je to hodně práce nad tím potkáváním, sem vymýšlením, hledáním toho domu a ne každý se tohle může dovolit. Byla bych ráda, kdyby vlastně tyhle modely pak sloužily i lidem, kteří jsou v současnosti opravdu ohrožení tou ztrátou bydlení. Ocitají se vlastně v hodně nejistých situacích a třeba kvůli tomu, dost často jim třeba je odmítaný vlastně vůbec ta možnost bydlení, tak bych byla ráda, aby tady tyhle ty domy družstevní sloužily k tomu, že pomůžou právě třeba i těm marginalizovaným skupinám ve společnosti a ne bylo to jenom pro těch pár lidí, kteří vlastně vyrostli v nějakých možnostech a podmínkách, které jim umožnili mít ten volný čas vlastně na to přijít a strávit hodiny a hodiny nad stanovama družstva. A tak.
1: Já moc děkuji za rozhovor. Držím palce, aby těchto těch komunitních domů a sdílených domů vzniklo ještě víc, ale zároveň, aby jich zase nevznikalo tolik, protože bychom taky měli mít možná právo na to bydlet i sami a moc si dovolit nájem nebo moc si dovolit svůj vlastní byt, takže nám přeju nějakou harmonii v tomhle všem. A ještě si užijte zbytek léta a určitě se potkáme 15. září v Praze, tam budu ve Fragnerce.
0: Super, díky, tak se těším a díky moc za pozvání.
1: Naschledanou. Až na cihlu. A jako tradičně tu máme rubriku Až na cihlu. Pokud vás tohle téma zaujalo a chcete si ho ještě víc projít, tak mám pro vás pár tipů. Za prvé, přímo na Radio Wave právě startuje dokumentární série Nájemníci. Provází mladý pár Veronika a Tobiáš, kterým je 22 let. Oba studují a hledají své první společné bydlení v Praze. A přímo třetí díl se věnuje komunitnímu bydlení a můžete se tak podívat do komunitního domu Kočka v tašce. No a pak mám dva filmy. První je Push z roku 2019. Je to švédský dokument, který sleduje reportérku Leilani Farah, jak zkoumá bytovou krizi ve světových metropolích. Ptá se na otázky, proč si lidé nemohou dovolit bydlet ve vlastních městech, čí je to chyba. Je to docela příjemný, velmi aktuální a perfektně navazuje na to, o čem jsme dnes mluvili a je to i trošku vtipné. A pokud u humoru chcete zůstat, tak ještě doporučím klasiku Vlastníci od Jiřího Havelky, česká komedie o schůzi vlastníků bytového domu, kde se řeší oprava střechy. Myslím si, že vás to bude hodně bavit, pokud to ještě neznáte. No a já se loučím a slyšíme se zase příště. Ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest.
1: Quest.
0: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter.
1: Starter.
2: Hit

0: nová, že to tam, oni letos slavili druhý ročník, druhé narozeniny podcastu na Povalči a my jsme zatím byli
1: u všech ročníků.
0: U všech ročníků, přesně. A tam to opravdu jako nesklamalo, ale zároveň bylo to super i na těch ostatních místech. Za stolik jsme toho neprojeli, měl jsem třeba trošku větší oči původně, ale vlastně co se týká nějaký jako nějakého výdeje energie, tak si myslím, že to bylo úplně akorát a byl jsem překvapený velmi mile z těch písniček, který tam posíláte a strašně doufám, že to bude reflektovaný ta kvalita i v tom novém ročníku, který, a teď se podrž, Martine, začíná vlastně jako za chvilku, jo? Nevím, kolik to je týdnu, přesně za 5 týdnů?
1: Myslím si, že 5 týdnů, no. Začínáme už 5. října, má být první díl. To je úplně neuvěřitelný.
0: V podstatě.
1: V podstatě, jo. Vy nám pořád můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz. Ostatně můžete si i ze záznamu pustit ty letní speciály, který jsme teďka s Filipem nahrávali na těch letních festivalech, kdyby vás to zajímalo. Myslím si, že to bylo nádherný. A znovu připomenu, že pokud nás třeba poslouchá někdo, jehož písnička tam zazněla, tak to neznamená, že je automaticky zařazená do hitparády, ale ty písničky nám nezapomeňte posílat právě na starter@rozhlas.cz. No a už 5. října si poslechneme ty první novinky.
0: To znamená klasicky hned 1. říjnové pondělí startujeme nový ročník, buďte na to připraveni. Já ale teda nevím, Martine, kam se ten čas poděl, hlavně kam se podělo letošní léto. Já jsem dneska vyšel v takový jako lehký bundičce, stálý mám na sobě, nebylo mi v tom horko, bylo mi naopak tak akorát. Myslím si, že s tím letem už se můžeme jako pomalu loučit a já vůbec, mě to proteklo mezi prstama prostě.
1: Jestli se budeme bavit o počasí, tak nás lidi rozhodně přestanou poslouchat.
0: Takže. Já jsem jenom chtěl naznačit a tak jako uvést to, co budeme vlastně řešit dneska, že ten čas rychle letí a my dva spolu už jsme vlastně zažili 3 ročníky. Budeme startovat 4. společný ročník hitparády neobjevených a Martin měl takový výborný nápad, že bychom mohli udělat takovou bilanci, tak jako se poohlédnout zpátky, ale třeba nejenom chválit, ale zároveň i trošku posmutnět nad některými jmény, ve která jsme vkládali třeba velká očekávání, ať už soutěžili letos, loni nebo předloni. A vlastně to docela floplo. Už jenom kvůli tomu, že třeba přestali vydávat ty jména, nebo prostě to nějak jako celkově nevyšlo, třeba že jsme čekali nějaký momentum, na který navážou a pak, no a taky samozřejmě, ale budeme chválit, jo, protože někdo stabilně vzkvétá, někdo zase naopak překvapuje velmi příjemně, takže si myslím, že jak se podíváme na ty 3 ročníky, tak zjistíme, že byli úspěšní.
1: Je to tak, čeká nás 9 tracků dneska, budeme buď zapínat radost anebo smutek podle toho, kam se ten daný umělec nebo umělkyně posunuli za ty roky od té doby, co byli ve startéru. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, že už jsou to právě 3 roky, co spolu vysíláme. Ještě jednou ti hrozně moc děkuju za to, že jsi mi tehdy zavolal.
0: No, děkuju, že jsi to vzal.
1: Já si ten hovor doteď pamatuju a vím, že jsem ti to nejdřív odmít, protože jsem ti říkal, hele Filipe, já nejsem žádný moderátor.
0: To jsi mě naštval teda.
1: A jako z jaký pozice bych měl já hodnotit nějaký písničky a pak se mi to rozleželo v hlavě, ty jsi na mě trošku zatlačil a jsem strašně rád, že jsem trošku vystoupil ze své komfortní zóny a na tu nabídku jsem kejvnul, protože to neuvěřitelné množství skvělých tracků a to neuvěřitelné množství skvělých hostů, který jsme tady za ty 3 roky měli, by mi opravdu chybělo a mrzelo by mě, kdybych je ve svém životě neměl.
0: No, já ti taky moc děkuju, že tady se mnou seš a že hlavně seš ochotný startovat 4. ročník, za to jsem rád a doufáme, že...
1: To jsem ti ještě neřekl, nebo už jo?
0: Jo. Tak možná se to už nevidíme nikdy, dneska je to naposledy, uvidíme, jak to bude za 2 týdny zase. Ne, pojďme si říct, jak to dneska uděláme, protože 3 roky na krku, možná je trošku nuda to vzít chronologicky, ale myslím si, že to zamícháme právě ještě v tom pořadí třeba těch jako honorable mention a co nám tam přišlo zajímavý, že to vlastně nakonec bude docela jako barvitý mix a někdy se ty ročníky mezi sebou i trošku překrývají, že si tam povídají minimálně třeba nějaký producentský jména nebo i na fítech se tam potkávají různý lidi, takže bude to trošku i zmapování té scény za poslední 3 roky. Samozřejmě nebudeme si hrát na to, že všechno, co vznikne u nás, tak je posláno do startéru. V žádném případě, ale spoustu věcí, o kterých jste vůbec nikdy neslyšeli, tak jste poznali právě díky startéru a my to máme s Martinem stejně a jsme za tady tu šanci hrozně vděční.
1: Tak pojďme hned na náš společný 1. ročník. Byl to ročník 2023-2024, teda 3 roky zpátky. Do finále tehdy postoupila Máří, Midnight Swimmers a Ida DeYoung. První zmíněná Máří, starter ten rok

0: vyhrála. No a jak to s ní vypadá? My tady koukáme na její streamingové platformy, koukáme i na sociální sítě a Máří bohužel od roku 2024 nic nevydala. Její poslední vydaný single je Jak je možný, což je vítězný single Startérů. A to nás s Filipem upřímně trošku mrzí.
1: Jako zase, abychom jí nekřivdili, tak je potřeba říct, že nějakým způsobem koncertuje, jednou za čas se objeví na nějakém pódiu, ale třeba její současný bio právě na sociálních sítích stále naznačuje, že jak je možný je ta aktuální věc, že to právě jakoby nedávno vyšlo, což jasně značí, jak moc se třeba věnuje nějakým aktualitám o svý tvorbě, o tom, že třeba bychom si přáli, aby něco psala, aby něco v blízké době vydávala, ale zatím o tom známky bohužel nejsou.
0: U Máří teda zapínáme spíš smutek, ale nevadí, třeba nás toho od ní ještě spoustu čeká. No pak jsou tady Midnight Swimmers, ty naopak vydali úplně úžasný album Odd Ones Out, určitě si ho puste, je skvělý, no a aktivně koncertujou 29. září je čeká Brno, Kabinet Muse, 8. 10. Olomouc, Jazz Tibet a 9. 10. Praha, Klub Varšava. Stavte se i na koncertech, ta kapela je výborná, živě nahrála výborný album. Mají to trošku těžký, protože dělají tuhle hudbu, kterou dělají v angličtině, ale já jim strašně moc držím palce, kluci zůstávají skromní, makají na tom a hrajou skvěle, takže good luck a držím palce Midnight Swimmers.
1: Velmi konzistentní kapela, co se týká kvality songwritingu a taky živého vystupování, nedávno prošli takovou jako výraznou změnou, která musela být i v něčem nepříjemná, potřebovali vyměnit bubeníka, ale podařilo se jim to výborně, takže Midnight Swimmers sledujte a přejeme jim jen to nejlepší. No a pak jsou tady Aida the Young a ty nám nemůžou dělat víc radosti, to by ani nešlo.
0: Cena Anděl, turné po UK, na podzim vydávají nový album, no ale hlavně letos vyhráli naši exportní soutěž Radia Wave Checking a my s nima pojedeme na Eurosonic do Holandska.
1: Strašně se těším, v lednu 2027 skoro se ti, Martine, splnil ten tvůj dlouhodobější sen, že bys chtěl výherní jméno ve Startéru, který se později objeví v Checkingu a ten vyhraje. Tady to je skoro vlastně ono, skoro ten scénář, protože byli ve finálové trojici a teďka vyhráli Checking.
0: Aida the Young, určitě si je puste, znovu připomenu to album, který je právě čeká. Zajděte na ně naživo, kdybyste je kdekoliv viděli. Skvělá kapela, máme z nich obrovskou radost. No ale pojďme už se přesunout teďka na možná takový ty underdogs, který byli v té top 20, ale nepostoupili do finálové trojice z toho ročníku, ale po třech letech ukázali, že do té finálové trojice možná patřili.
1: Málo kdo od té doby, co soutěžil s jednou konkrétní skladbou ve Startéru, vydával takhle hojně jako právě Cosmetic Institute, takže zdravíme a zapínáme teďka první písničku dnešního dílu, bude to Run Club z aktuálního EPčka a víc si řekneme potom.
2: Startér. Hitparáda.

mysli, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřby. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Kosmetik Institute, posloucháte Starter, ve kterém bilancujeme poslední 3 roky, to, co se dělo i nedělo v hitparádě neobjevených. A tohle byla skladba Run Club. Pokud jste doposud neměli příliš mnoho chutí zúčastnit se nějakého, nebo stát se členy nějakého Run Clubu, tak teď už vůbec nemáte. Mě strašně baví, jak Kosmetik Institute na tom aktuálním EPčku tematizujou ten korporátní život těch kravaťáků, kravaťaček, prostě jak tam je použitých spoustu těch termínů, propisuje se to i do těch vizuálů, který k tomuhle EPčku byly. Ono se jmenuje Lhal jsem v motivačním dopise. V těch trecích je to plný jakoby v těch textech týhletý tématiky a strašně jim to sluší, takhle ten jako nastavený koncept, kdy místama nevíte, jestli to kritizujou, anebo jestli prostě jsou toho třeba součástí kluci a jenom to tematizujou z té vlastní zkušenosti.
1: Kapela, která velmi aktivně koncertuje všude možně po České republice, 3. října je čeká koncert v Paláci Akropolis v rámci koncertní série Puls. Určitě se tam zastavte. Já jsem Kosmetik Institute od té doby, co byli u nás ve Startéru, viděl naživo minimálně 3x. Vždycky ty koncerty byly skvělý. Mám pocit, že s každým koncertem, co je vidím, jsou kluci lepší a lepší. Takže gratuluju a tady u téhle kapely spíš zapínám radost.
0: K tomu Pulsu ještě velký props dramaturgovi Vojtovi Tkáčovi, protože kombinace slovenský Viktor Ory k tomu Kosmetik Institute a do třetice ještě dívčí punková kapela Vlasta. To je, myslím, jako krásná kombinace, na kterou byste měli zajít. Velmi to doporučujeme. Takže sobota 3. října v Paláci Akropolis. No a ještě taková jedna rychlá poznámka ke Kosmetik Institute. Hodně se skamarádili třeba během toho ročníku, co soutěžili se skladbou Dubaj 1950 právě s Matyášem Librou, Matyášovi kamarádi, a sdílejí s ním i tu producentskou výpomoc Drew Lindena, který, jestli byl velký leitmotiv, který spojuje ty ročníky mezi sebou, tak je to právě tohle jméno. Drew Linden.
1: Drew Linden, je to tak, zdravíme Drew Lindena, no ale my už jdeme dál, aby jsme to všechno stihli. Čekají nás The May Revolution, jméno, který jste mohli slyšet taky před 3 rokama ve Startéru. Kapela, která poměrně často koncertuje a minimálně ve svém žánru je velmi výrazná. No a my si teď dáme jednu exkluzivní předpremiéru. Dáme si track, který se jmenuje Sandox, který vyjde až teďka v pátek. Takže dneska poprvé na Radio Wave posloucháte Starter.

0: Pozor, fade out.
1: Krásný,
2: je to velkolepý.
0: A já vím, proč tam je ten fade out. Já vím, proč tam je. May Revolution.
2: Protože to mají víc v rukávu.
0: Mají to víc v rukávu. May Revolution připravují nový album, který vyjde už na podzim. Je to konceptuální album, ty tracky na sebe budou navazovat a proto je v tom singlu tenhle ten fade out.
2: Aha, takže tam, on tam potom nebude v té finální verzi.
0: On tam potom nebude v té finální verzi.
2: Přímo z kuchyně to přinášíš.
0: Přímo z kuchyně. Já vlastně nevím, co všechno můžu říct a co nemůžu říct. Nechci na kluky prozradit něco, co si chtějí nechat pro sebe. Na druhou stranu nemají prozrazovat věci v podstatě jako profesionálnímu novinářovi, že jo? Jako, takže tak. Je to tak. Bude to každopádně konceptuální album. Tohle je první single, který vyjde už tenhle pátek. Tak určitě potom běžte na streamovací platformy, puste si ho. Čeká vás opravdu jeden dlouhý navazující příběh, tak se vyplatí ty singly sledovat. May Revolution u nás soutěžili se skladbou Postmodern, výborná produkce, ostatně u nich jako vždycky o produkci tracku Sandox, tak se postaral Damian Kučera, opět to zní jako úplně skvěle a minimálně v tom žánru jsou May Revolution velmi výrazný jméno na české scéně a já u nich spíš zapínám radost.
2: Jako jo, znělo to teda super, řekněme, má smysl dělat tyhle ty konceptuální věci v dnešní době, jako ty na to slyšíš třeba?
0: Myslím, že je to jenom na každém tom umělci, jestli no, chce nebo ne a jak to cítíš.
2: Na názor na to, no.
0: Hele, lidi bohužel neposlouchají moc celý desky, mám pocit. Jo. Bude to, dělají to kluci pro pár lidí, pro pár věrných fanoušků a možná i pro vás, který posloucháte tenhle pořad, protože vás zajímá hudba, tak si to album třeba pustíte celý a uděláte tím klukům radost, protože na tom makají už přes 2 roky a opravdu to bude stát za to.
2: Žánr, kterýho jsme vlastně v tom startéru za poslední 3 roky neměli tolik a tohle jsou rozhodně jedni z těch nejšikovnějších zástupců tohohle zvuku. Takže to byly The May Revolution a jdeme dál. Máme tady poslední jméno z toho highlightu, toho ročníku 2023/2024. Tady jsou Hihihaha holky a jejich český léto.
3: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
4: Jak, jakou tepačku, ty vole?
3: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
4: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
3: No právě, no.
4: A co s tím, jaký problém?
3: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
4: Já vám žru na léto, já jdu pro kit.

0: Hia holky, Štěpánka Todorová, Alena Novotná a Taťko Mačko ve startéru na Radio Wave. Projekt, který jsme tady měli taky před 3 rokama, uzavíráme ten pomyslný ročník 2003-2024. Tehdy soutěžili se skladbou Špatný vliv z jejich debutového alba Pinky Winky Life, no ale od té doby ušli obrovský kus cesty. Co ty na to, Filipe?
1: Hodně činná trojice, co se týká jako vydávání a i vlastně nějakých aktivit na sociálních sítích, a jako málo komu to vyšlo tak efektivně jako právě jim, protože a pro mý velký překvapení, jako se setkávám popkulturně prostě nějak tak jako v tuzemsku s tímhle jménem na různých frontách, kde bych to třeba nečekal, jo, ať už to je nějaký vyjádření konkrétních prostě publicistických hlav, nebo že vidím na někom jejich tričko v rámci merchandisingu, prostě dostávají props v takový jakoby velký šíři, kterou jsem třeba ani tak úplně původně neočekával, a lidi z nich mají nový čokovoko, prostě jako profeministická rapová skupina, která dokáže být naživo evidentně velmi zábavná, a ještě mají navíc tu jako hereckou roli k tomu, kterou ceníš hlavně třeba ty, protože jsi byl na tom divadelním představení.
0: Má divadelní představení, je to adaptace Kladiva na Čarodejnice, k tomu u té příležitosti vydali i album Scream. Pokud někdy uvidíte Hia holky, že hrajou tohle představení, určitě na to zajděte. Mě to v ten moment, když jsem to viděl, všechno zaklaplo a mám strašnou radost, kam se Hia holky dostali. Ještě tady máme honorable mention, je to Kobe a Beata, který jsme si nemohli nechat ujít z toho prvního ročníku, ale už se nám sem nevejdou do té naší stopáže. Pojďme dál, pojďme na ročník 2024-2025. Meluzína, Bob Bleedy a Choras Fakion, výherci Meluzína. Filipe,
1: To už se najednou jako nezdá tak dávno jako ten ročník, který jsme teďka dořešili konečně. Na tohle to už si pamatuju jako něco líp. No, Meluzína prostě pro mě znamená jako ten úkaz toho, že stačí mít klidně venku jeden track a můžete obět ty festivaly a můžete to obět jako s efektivním festivalovým setlistem. Jenom prostě stačí, když dostanete od někoho důvěru, a já jsem strašně vděčnej, že ty festivalové dramaturgie přijali Meluzínu jako to úplně čerstvou kapelu na scéně, pak nakonec byli i v tom shortlistu Andělů, a sice to může vypadat zatím jako velmi nečinná kapela, když se podíváte na streamovací platformy, podobně jako jsme třeba zmiňovali u Máří, ale my naopak od Máří známe u Meluzíny ty budoucí plány.
0: Meluzína příští týden vydává novej single, který je teda výborný, já jsem měl tu čest oslyšet, hurá, doufám, že ho jako hudební dramaturg nasadíš. Koncertujou, makaj i na sociálních sítích, na všem okolo kapely.
1: A bude deska.
0: Bude deska, mají novou bubenici, no a viděl jsem je několikrát live v průběhu toho, nebo od té doby, co soutěžili ve startéru, a jsou čím dál tím lepším.
1: Skvělá
0: Takže
1: kapela.
0: Big up. Pak tady máme Boba Bleedyho, ten pro změnu všechno smazal. má na streamovacích platformách jenom svůj nejnovější single.
1: A tak to je fresh start možná.
0: Fresh start, všechno ostatní udělalo puf, ale Bob Bleedy.
1: Já jsem to měl nějaký oblíbený věci teda jako z jeho debutový desky. To mě trošku mrzí, že už se to nedá poslechnout, ale tak když tak mu napíšu. Bobe, věříme, že něco tady kuješ prostě velkýho, a zatím to ještě nechápeme, ale fandíme. No a pak jsou tady Choras Fakion, to se díváme do znojma. Album Férie vyšlo po tom, co soutěžili se Sírovkou. Samozřejmě pamatujeme na legendární Sírovku Bubeníka Broni a taky na jejich skvělý koncerty. Vydávají pod Indiescope, zůstávají v tom Androši postpunkovi a docela často se objevují na pódiích nějakých alternativních festivalů, takže šlapou do toho a fandíme.
0: 10. září Kabinet Mus, 19. září Festival Kontinent, zajděte na ně, jsou skvělý live. No a teďka už se pojďme podívat na ten ročník 2024-2025 a zase na ty underdogs, ty, kteří byli v top 20, ale nedostali se do finále. No a první jméno Kule a jejich Nejsem básník. Zdravíme do Brna.
2: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Tak to jsme ze Znojma zavítali do Brna, tohle jsou Kule a jejich aktuální single Nejsem básník, tohle je kapela, kterou sledujeme už od skladby Souhvězdí Beraní, to bylo ještě z EPčka Perfektní plán, to se vracíme do dubna 2025, ale od té doby, Martine, taky se činili.
1: Já tu kapelu mám tak hrozně rád. Já ji mám strašně rád, hlavně naživo. Viděl jsem je teďka na Povalči nedávno. Skvělej koncert, kluci, jestli posloucháte, gratuluju, protože zníte čím dál tím líp. Tady jste zabrousili trošku víc do popových vod.
0: Ale až do činasky takový.
1: Až do trošku takových starších činasky. Mě to ale vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí. Já to v podstatě miluju, strašně moc vám fandím a díky, že na sobě makáte a že vydáváte skvělou hudbu.
0: Tyhle kapele za mě strašně svědčí, že spolupracují s Jurajem, který se samozřejmě věnuje mimo jiné taky Ghost of You, nejenom jako člen, ale taky jako taková hlavní mastermind za jejich zvukem, který je výjimečný samozřejmě. No a taky tahle kapela je pro mě fascinující v tom, jak moc mají vlastně ten tah na branku připravený skrz prostě jasnýmu přímýmu popu, ale přesto mají takovou jako svůj coolness. Minimálně coolness. Ji ucítíte, když je uvidíte naživo, protože tahle kapela prostě zůstává cool, přestože je vlastně echt popová.
1: Je to tak. Zdravíme ještě jednou Kule do Brna. Vy posloucháte Starter na Radio Wave, no a my už si dáme další jméno z tohohle ročníku, který není ten minulý, ale už ten předminulý. No a čeká nás Jay Austin, který nedělá rap. Posloucháte Starter.

0: Ve speciálu Hitparády neobjevených se vracíme do toho předchozího ročníku, to znamená předminulý, a tam ještě nebylo tolik rapu jako třeba v tom uplynulém, ale byl tam J. Austin. Austin, který nedělá rap, ale přesto rapuje. Tohle byla skladba od pozounisty, producenta a taky rapera, ale vlastně nerapera.
1: J. Austin sbírá feety jak Pokémony. Je tam Anki, Klára Vodehen, Beata. Řekl bych, že dost maká.
0: Jako jo, určitě. Já jsem ho slyšel i mluvit o své hudbě na rádiu Spin nedávno. Zněl, že velmi dobře ví, co chce, a že prostě ví, co má před sebou, takže ambiciozní, to je v tom rapu určitě potřeba. Zároveň zve na křest svého druhého alba, které ještě nevyšlo teda, ale možná je tohle právě ukázka z něj, těžko říct, co tam nakonec skončí, ale když jsme byli na začátku dnešního dílu u těch jako velmi slibných line-upů, tak tady máme další. J. Austin, Beata a Pokoj 25, všichni společně v Bike Jesus už 7. září, kde J. Austin pokřtí svoji novou desku, no a potom ještě několik DJs jako afterparty.
1: To zní jako poměrně nabitý večer, tak pokud máte čas, určitě se tam zastavte, dejte support J.ovi Austinovi.
0: Hoďte čeka,
1: určitě se ho zaslouží, myslím si, že jde správným směrem a hlavně ví, jakým směrem jde. Tohle byl J. Austin, vy posloucháte Starter, Hitparádu neobjevených na rádiu Wave. No a teď si dáme jednu velmi mladou soutěžící, která byla mladá už když soutěžila ve Startéru, ale pořád mladá zůstává. Jí totiž teprve 15 let a už toho stihla úplně neuvěřitelně moc.
0: Všimáš si toho, že jak u toho ročníku 2023/24, tak i teď vlastně největší props budeme dávat ženám? To je skvělá zpráva pro hudbu.
1: Je to skvělá zpráva. Tohle je BAK a i Thrifted Book. Posloucháte Startéra.

0: Bea a její Thrifted Book ve startéru na Radio Wave. Bea rozjíždí obrovskou kariéru, časopis Headliner ji označil za jednu z největších nadí české scény. To my ve startéru už teda jako dávno víme, ale nemůžeme s tím nesouhlasit. My máme z Bey obrovskou radost, jak už jsem zmiňoval, teprve 15 let a už má za sebou vystoupení na největších akcích, jako jsou například Colors of Ostrava, Karlovarský filmový festival, no a nebo třeba Radio Wave Stage na Korzu Národní 17. listopadu. Spolupracuje teďka s člověkem, který říká jen to, co si sám myslí, Matěj Belko, bývalý porotce startéru Hitparády neobjevených, zdravíme. A za mě jako Beaka neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný. Stále neuvěřitelný, stejně jako když se přihlásila a bylo jí teprve 13, tak i když je jí 15, tak stále ukazuje jako neuvěřitelný výkony. Možná ještě dobrý zmínit, že ještě než my jsme si všimli jejího talentu, tak si jejího talentu všimlo studio Undersound a hlavně taky bubeník Martin Kopřiva, který s ní spolupracuje vlastně do dneška, byl s ní od těch prvních skladeb. BAK si ale jinak píše věci sama, hodně ráda si ale i nechá poradit a je taková prostě hrozně rozhodnutá, že hudba je to, co jí naplňuje v životě nejvíc a myslím si, že tady prostě, a říkáme to často, ale že tady je prostě zrození popové hvězdy, že ten hlas, ten songwriting, všechno se to ještě o něco víc vytříbí, ale vlastně už by to ani nebylo nutný.
0: Bea teďka od září nastupuje na Ješkárnu, takže bude studovat zpěv. My Bea obrovsky držíme palce, hlavně zůstaň sama sebou a koukej posílat tvoje nový tracky i do Rádia Wave, aby je Filip mohl nasazovat. Ostatně,
1: jako se stalo. Thrifted Book, totiž single, který jsme teď slyšeli, tak od této středy už rotuje v novinkové rotaci. A ještě bych chtěl upozornit, že 10. září od 12.00 můžete ladit Bejka Radio Wave Studio Session společně s její výjimečnou kapelou, kterou jsme viděli s Martinem několikrát živě. A opravdu to sestavila jako velmi umně.
0: Nedá se s tím nesouhlasit, je to úplně výborný a kdyby jako jakákoliv z mých kapel v tomhle věku zněla tak, jak zní kapela BK, tak už dávno nemoderuju starter tady.
1: Já to držíme, mám i jako já to srovnávám se současností a platí to úplně stejným způsobem. Pak ještě honorable mention z tohoto ročníku, Sara Vosobová, výborná písničkářka. Co o ní víme teďka? Co dělá?
0: Sara Vosobová tvoří dál hudbu, má kapelu, která je složena z části kapely Brankos Bridge, který pomáhají s nějakýma dalšíma věcma. No a zajděte na Sáru. Já jsem ji viděl v klubu Varšava, bylo to výborný, velmi intimní provedení, velmi dobře napsaných písniček.
1: A pak je to Mokipy, písničkář, který umí být ale i DJem a skoro to vypadá, že v současnosti spíš přenechává žezlo nějakého budoucího úspěchu své současné přítelkyni, protože ta figuruje v dneska už zmíněné dívčí punkové kapele Vlasta, takže Mokipy se možná trošku upozadil, ale věříme, že všechny ty demáče, který jednou budou jakoby celý tracky, někdy vydá a já se na ně těším.
0: Já se na ně taky strašně moc těším, Filipe. No my už se přesouváme na ten uplynulý ročník Starter 2025/2026. Do finále postoupili Curtains Please, Taige a Tadeusz Racety. Asi netřeba zmiňovat nic k těmhle třem jménům, protože teď nedávno jsme tu měli.
1: Curtains Please vydají za chvilku vítězný single i s videoklipem. Taige jedou jeden festival za druhým, Curtains Please to stejný samozřejmě. No a Tadeusz Racety, ten to má na dvou frontách současně, jede solovku, jede k tomu ještě letmo. Šikovní lidi.
0: Šikovní lidi, úžasní lidi. Tadeusz jsem viděl teď v sobotu na koncertě, byl naprosto skvělej, představil nový set, zajděte na něj taky live, držíme mu palce.
1: Já bych si přál být pohybově nadaný, jako je Tadeusz Racety.
0: Tancoval výborně i v tu sobotu. I v tu se strkali do mě lidi a říkali, hele, on je i výborný tanečník. Já říkám, já vím.
1: Já ho to učil. Ne, takhle to nebylo.
0: Ne, takhle to nebylo, ale těsně Taige, výborný live.
1: Tak a pojďme, Curtain poslední Space, tři taky.
0: Jdem na to. Koho tam máme, Filipe, z těch Underdogs?
1: No jsou tady Kai, míříme do Třince, Don't Be Mad je track, který jsme trošku opomíjeli z těch jejich současných, ale jsou tady nějaký i aktuální novinky ohledně téhle kapely, které si řekneme potom, co zazní tahle skladba. Posloucháte Starter.
2: Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, doznívají Kai a jejich Don't Be Mad. Kapela Střince, jak už zmiňoval Filip, je to kapela, která soutěžila v tomhle uplynulém ročníku, tak se ještě trošku složitě bilancuje, nemáme tam tak velký odstup. Každopádně víme, že jsme je možná dostatečně nechválili a už teď ukazujou, že mají hodně výrazně našlápnuto. My víme nějaký novinky, Filipe?
1: No, chválili jsme je docela dost, zároveň jsme neustále zmiňovali takovou tu jejich jako lehkou podobnost s přidruženými žánry, nebo respektive s kapelami, které nám to evokovalo. Samozřejmě několikrát došlo na Charlie Strait nebo potažmo Lake Malawi i kvůli podobnosti té angličtiny a taky samozřejmě kvůli tomu místu působiště, jako je město Třinec. Nicméně potřeba zmínit, Kai můžete vidět 28. srpna v Ostravě v Etas klubu, což už je za 4 dny, takže to je opravdu za rohem.
0: Je to klub Etáž.
1: Jo, Etáž, pardon.
0: Ano, je to klub Etáž. No a my o ní hlavně víme to, že teďka nahrávají český single u Lukáše. No a já jsem teda obrovsky zvědavý.
1: Lukáš, který je samozřejmě dlouhodobě spjatý s kapelou Buty a taky třeba s Mořední, velmi šikovný producent a studiový inženýr, takže čekáme velké věci a myslím si, že ta čeština by v rámci toho odlišení mohla výrazně pomoct.
0: Pojďme už na další jméno. Tohle je GG333 a její song Přeci jen. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: GG333, což je číslovka, která rozhodně nenaznačuje počet slov, kterým jste rozuměli v tomhletom tracku, přesto jsme si to všichni dohromady, věřím, strašně moc užili. Přeci jen se jmenuje skladba, kterou jsme se teď pouštěli od hudebnice, která soutěžila se skladbou Bossa. A jestli si správně pamatuješ, Martine, tam jsme si trošku procvičili slovenský žargon, protože tam došlo na slovíčko, pamatuješ si to?
1: Už nevím, ale
2: Galimatiáš.
1: Ano, Galimatiáš, ale ty jsi ho neznal,
2: já
1: to
2: jsem
1: slovo.
2: Neznal.
1: Ano, já jsem ho znal, to je právě, protože moje maminka je Slovenka takže originálně, takže ano.
0: Přestože málo kdy Gigi rozumíme, tak se díky ní učíme i nová slova, nebo minimálně je to můj případ. A už jsme tady zmiňovali nějakou cestu feetu, třeba v souvislosti s Jay Austinem. Gigi to má docela podobně a já mám radost, kam se ubírá, co se týká toho jejího kariérního směřování, protože má feety s různými jmény. Je to třeba producent Míra, taky se objevila u undergroundového rapera Almara Lit, ale možná úplně nejvíc překvapivý byl feat na aktuální desce Pyra Boys, kde je na tom nejvíc kontroverzním tracku Zase jsem si poprděl, který byl kontroverzní jenom do té chvíle, než to Pyra Boys vysvětlili v rozhovoru rapové show Excalibur na rádiu Wave. Pak už jsem to pochopil, že tenhle track na té desce má místo a Gigi dostává props a měla by.
1: Měla by, rozhodně. Dali tomu kluci disclaimer, že to bylo čistě zjištní. Možná vlastně mě zajímá, co si o tom myslíte, jak to berete, ten hudební marketing v dnešní době. Nás už ale čeká jiná repová parta.
0: Nás čeká konečně dovolená taky, Martine.
1: Nás čeká dovolená.
0: Léto sice končí, ale naše dovolená teprve začíná. A kde jsme mohli být, kdyby jsme na ní nejeli, že jo? Tady jsou Upground.

0: Buchty.
1: Ducha plná.
2: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Filipem Černým, s Martinem Šolcem. Tohle byly Upground a jejich dovolená. Aha. Ty jsi s nima udělal úplně úžasný rozhovorový díl v moment, kdy já jsem byl na dovolený, takže jsem tady nemohl bejt, což mě moc mrzí.
3: To se nemůže víc hodit vlastně jako tematicky. Takže Upground, kteří se vrátili z dovolené a jak zněli, s jakou náladou se vrátili, to se můžete dozvídat v nedávném dílu. My jenom odkážeme na jejich budoucí plány, kterých spoustu, jsou to velmi cílevědomí mladí hoši, který jsem teďka ještě potkal kusově, ne úplně všechny komplet, třeba na Povalči, a zase jsme krátce pohovořili a já se jenom těším prostě s čím přijdou, protože jsme tady během toho rozhovoru měli i nějaký jako sneak peek, unreleased třeba věcí, které zase zněly trošku jinak, víc introspektivně, zase ukazovaly nějakou svoji třeba citlivější stránku, takže je toho v nich víc, než si myslíte prostě.
2: Je toho v nich rozhodně víc. Já klukům obrovsky, obrovsky fandím. Fakt mě mrzí, že jsem tady nemohl být na rozhovoru. Vy na ně můžete zajít třeba 5. září do kulturního prostoru Garáž, anebo 18. září vystoupí na Silver Festu.
3: To je Garáž v Děčíně?
2: Myslím si, že ne, to je jiná garáž. To je jiná, to je garáž Děčíně, garáž Noir, tohle je jiná garáž. Myslím si, že pražská garáž, jestli se nepletu.
3: Mm-hmm. Takže koncerty chystaný od Upground, kteří už za tu svoji zatím ještě krátkou kariéru stihli předskakovat třeba i polským Vegetable Poland, což je večer, který si dle jejich slov hodně užili a vy si věřím, užijete hodně zábavy s jejich nejenom chystanými koncerty, ale taky chystanými tracky. Tohle bylo takové poohlédnutí se za těmi 3 uplynulými lety, kdy tady společně s Martinem vaříme Starter, hitparádu neobjevených, ale vařit slibujeme, že budeme minimálně ještě pro ten další nadcházející ročník, který je za rohem, už 1. říjnové pondělí, 5. října, startujeme s novým ročníkem a co budeme potřebovat?
2: Budeme potřebovat vaše tracky, který nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Pokud byste se neslyšeli hned v tom prvním díle, tak nezoufejte, protože my si vždycky necháváme nějaký perličky i na potom, kdy toho chodí míň, protože si nemůžeme vypálit všechny ty nejlepší tracky hned na začátek.
3: No a kdybyste měli nějaký výborný nápad, koho pozvat do letošní poroty, tak určitě pište starter@rozhlas.cz, tam tracky, klidně i názory, ale potom máme taky instagramový účet.
2: Starter_Radio Wave, tam nás můžete sledovat a ostatně jsme strašně rádi, že všechny ty kapely, které jsme dneska zmínili, že jsou velmi aktivní a šlapou do toho, tak nás s náma komunikují na Instagramu, dneska nás přesdíleli, poslouchali. Takže děkujeme ještě jednou, že posloucháte Starter. Filipe, ještě jednou díky za ty krásný 3 roky a uvidíme, co přinese ten 4. ročník.
3: Díky tobě, těším se, za 14 dní zase s něčím přijdeme, ještě nevím s čím.
2: Mějte se krásně, ahoj.
0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio V.

0: Koncert písničkářky Courtney Barnett z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Courtney Barnett je australská zpěvačka, která ve své tvorbě propojuje alternativní rock a osobité písničkářství s jejím charakteristickým monotónním vokálem a důvtipnými texty. Do povědomí širší veřejnosti prorazila se svým debutovým albem Sometimes I Just Sit and Think and Sometimes I Just Sit z roku 2015, které sklidilo široký kritický ohlas a vyneslo jí 4 ocenění na ARIA Music Awards a nominace také na Grammy a Brit Awards. Její 5. a nejnovější album Creature of Habit vyšlo letos v březnu. Dnešní Stage právě začíná.
1: Stage.
2: Stage Radia Wave.
1: Stage Radia Wave.

This song is called Sight Unseen.

Thank you. It's so nice to be here. Thank you for having us.

0: od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák. Stage.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Gaslight Gatekeep.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: too much.
1: Yeah. Okay. Okay.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Dávno mě neděsí z